0: To byl jediný živý terč, který se v té leči pohyboval, jo. Ale my jsme se tak jako pohybovali v té leči a teď furt nic a oni říkali, Hrko, vždycky tady tolik zvěře a dneska nic a to. A když už to teda končilo, už viděli, že nic nebude, tak konečně se ozvalo a střeli a rány a přištěkali a teď to daleko od nás teda, jo. Říkají, se k nám donesla zpráva, kanec, je tam kanec, jo. Tak my jsme měli radost, že se jim to podařilo ulovit a pak jsme tam přišli, oni to měli nádherně těma větvičkama obložený a ten kanec tam byl, jako my jsme tam smekali ty klobouky a dělali jsme obřady a oni furt všichni měli takový oči sklopený a já jsem říkal, že nemají větší radost, jo. Já když něco ulovím, tak mám takovou radost a oni měli takovou menší radost, jo. A až jsme tam potom za rok se s těma chlapama v hospodě potkali, tak mě přiznali, že ho přivezli z mrazáku kvůli... Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, protože jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděly na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projíždě. Říkal, dopláveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší. Jo. On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svíticích, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorných zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák, jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda, ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špídavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. Protože já se mně se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme, kudly babky. A já jsem to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval, jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my uděláme takový divadlo, že teď on tam na mě svítí a projíždí mě všude možně tou baterkou jako a říká, a co to furt děláte? A říká, no a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudlí babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. On tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a jo. Najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici. s bučákem, jo. Tak jsem mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo po... No, to byl záběr Franto. Ty vole, to bude klacek neuvěřitelný, čuji, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak je to možný? Jak je možný, že směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: hlava. Nechte se bavit.
1: Pane Vrchní. Pane Vrchní, prosím vás, tady.
2: Jo, už letím. Moment.
1: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
2: Už letím, šefe.
1: No.
2: Tak co si dáme, šefe?
1: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
2: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Protože tady někde byl. Jídelní lístek.
1: A vy máte jenom jeden?
2: No tak to vám snad stačí, ne?
1: No, tak jeden mi stačí.
2: No tak...
1: Hlavně, když mi ho dáte.
2: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechce si vás řízeň?
1: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
2: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
1: A co vy víte, co já bych si dal? No.
2: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
1: No.
2: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat. Tady ho máte.
1: Děkuji.
2: No.
1: Jo, no ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
2: Jo, to zhora... všechno, hlejte, tady máte řízek.
1: No a no. To je všecko.
2: No samozřejmě, vidíte, to druhý je pryč.
1: No. No jo, no. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojte toho ptáčka.
2: Jaký ptáček?
1: Ptáček.
2: Vedoucí ptáček, vy
1: doneste. No tak mi doneste tedy ten řízeček.
2: Řízeček, no, samozřejmě, no, prosím.
1: Jo a počkejte, ono, no. Nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
2: Něco ostrýho na povzbuzení?
1: Jo.
2: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
1: Celerový salát?
2: No.
1: No ale to přece není nic ostrýho, tak jiné na povzbuzení.
2: Celerový salát?
1: No všem, že ne.
2: Je.
1: Co? Ale ne, to jsou pověry.
2: Mě to pomáhá, no.
1: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
1: Jo. Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten umru. Samej drobek,
2: jo, to vám, tak trošku samozřejmě to vám trošičku
1: no, ale počkejte, na mě to nemusíte
2: ne,
1: smetávat.
2: Ne, to je
1: v
2: pořádku,
1: no.
2: Trošku takhle to uděláme.
1: Ještě ten popelník, kdybyste
2: no, to tady zase tady, tady, no. Tady, nechali to tady, to jsou lidi tady.
1: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
2: To je v pořádku, ne. To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podešte to, já vám ještě otočím takhle trošičku. Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany
1: to trochu stačí, takhle. To,
2: ne, já to udělám
1: to
2: takhle.
1: Dobrý.
2: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
1: To je dobrý, no,
2: z téhle strany,
1: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, ano.
1: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
2: Aha.
1: Jedno pivo by
2: pivečko, samozřejmě, už je tam natočený, samozřejmě, hned to bude.
1: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, nebo leknu žízeň.
2: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám přinesu hned to, no. Tak. U nudle. Restaurace u nudle. Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace. No jo, jde pak, kuří hoka, to jste špatně. Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
1: Pane Vrchní,
2: jo, takhle já.
1: To pivo.
2: V uších jako, no jo. Pokud tam si měl bejt, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, čeho si chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád. Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. Jo, jo. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No, ahoj, nazdar.
1: No, to je dost.
2: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak bedy dělá tady bednotechna. Nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
1: No, to je dost, to vám řeknu.
2: Můžete se hned do toho pustit.
1: No, děkuji.
2: Tak.
1: To pivo má ale divnou chuť.
2: Pivo?
1: No, to vám povím.
2: Na hořky takový, jak pivo, no jo.
1: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
2: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
1: No. No a to má být jako ten řízek tohle?
2: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
1: No jo, ale toto teda ale vypadá.
2: No jak řízek, no co? Jak
1: no jo, ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
2: No tak je snad trochu unavenej, že jo, no ale to řízek.
1: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
2: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zase tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
1: Ale pane vrchní, to je úplně studený.
2: A co je studený?
1: No všecko, brambory.
2: No to je takovej druh?
1: Ale
2: no.
1: Ten řízek je taky studený.
2: Řízek?
1: No ovšem.
2: Ten je teplý, no. Šáněte
1: no,
2: si, no
1: teď prostě,
2: masku,
1: no, tohle je mi hospoda. Kdybych či... neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
2: No, víte mi to. No, naproti tam vařej dobře, tam taky chodím.
1: No, ale no. To nejde vůbec ani ukrojit. No, pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu. To si odneste a přineste mi jiný řízek.
2: No, no jiný řízek, šefe, teď už se to takhle ohnul.
1: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
2: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
1: No, podívejte se, jak to maso je tuhý, to no. Nejde vůbec ani ukrojit.
2: Ukažte,
1: no.
2: Já vám trošku nabrousím nůž, budete ale vidět,
1: ne,
2: to bude
1: když tady krásný, přineste ne, jiný příbor.
2: Nebojte se, nebojte se. U nudle?
1: 20 korun.
2: Restaurace u nudle? De pak to jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe? Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tu zara a uteče mi bez placení.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Vzpomeňte si, jak žili naši předkové. Maso měli jednou týdně, po jídle pili H2O a večer si rozsvítili, jenom když něco hledali.
4: To byste mohla až těm prapředkům, co žili v jeskyních.
3: Ale
4: jedli všechno syrový a víte, kolik ušetřili za plyn?
3: Hejte, když nemám peníze, nestačí jenom vzdychat. Musím taky něco podniknout.
4: No jo, ale co? No. No, co, práci, lepší, práci nemám rád, no jo, krásně to... umím, to mě vždycky chytnou a v loteriích nemám štěstí.
3: Jestli vy nemáte něco společného s tím starým Patrikem Black and Whiteem z Aberdeenu.
4: Co, já neznám.
3: No ten den co den chodil do kostela a modlil se, pane Bože, dej, ať vyhraju. Ať aspoň jednou vyhraju. A když takhle škemral po 50. pán Bůh k němu promluvil. Patriku. Neslo se kostelem. Vidím, že jsi velice pobožný. A tak bych ti tuze rád vyhověl. Ale musíš mi taky trochu vyjít vstříc. Kup si někdy los.
4: To byl kolegyně Scott. Já si losy kupuju. Mně je to jenom pech. Kdyby z 10 losů jeden jediný nevyhrával, jo? Tak já ho mám určitě. To je ten můj. Jo? Vidíte, a jsou lidi, že vyhrávají velký peníze. No, to jak by jinak mohli přihazovat v těch aukcích, že jo?
3: No jo, no, je to pravda. Já jsem tuhle četla v novinách, že jistý našinec vydražil pivovar za 330 milionů. No to mi neříkejte, že to mohl vyhrát v loterii.
4: To asi ne. No. Všecko ne, něco bylo ze Skořápek.
3: No to asi.
4: Ale jsou jsou jednotlivci, že skutečně mají kliku jak od mandlu, jak se říká lidově, vedle u nás v domě nějaký záděra. Přišel domů takhle a Mírnik Zdýrnik zpovídá ženě, která byla v prádle, povídá, Maško, hoď si něco na sebe, já jsem vyhrál milion.
3: No.
4: A ona to ví, to ježišmarja, no, fandom, milion. Taky... Co já si teď na sebe vemu, žena milionáře?
3: No,
4: a on povídá, to je úplně jedno, hlavně se oblíkni a vypadni.
3: No.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

na cestu sedal, pelikán křídly zamával. Vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

0: pár roků vyhledá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. 101.1 FM. Vaše jednička z českých

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídali jsme si za scénou, že, a on mě vykládal vlastně takové věci ze své profese zajímavé, jak zapálit divadlo nejlépe, že jo? Nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano, už popát, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec. Kokosák. Ovšem pravej. No. Pravej kokosák. No prostě jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Kokosák. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to byl fantastický, ten vztek. Tu zuřivost, tu zběsilost. Jako, oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tamhle, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla si. A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jim najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Já mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, kolegyně, co mě v poslední době mrzí, co mě trápí, co mě přímo hněte?
2: Co?
1: Že už ode mě nikde dlouho nechtěli životopis.
2: Ale to chápu. Konečně byste mohl napsat jednou pravdivej.
1: No, pozor. Já jsem v životopise nikdy nelhal, teda úplně.
2: No, asi jako jeden můj známej, který napsal do dotazníku, že má v zahraničí jen velmi vzdálené příbuzné. No a když potom prasklo, že jde o tři sourozence, tak povídá, no a co má bejt? Žijou v Austrálii. Podle mě jsou teda vzdálení až.
1: No to měl pravdu, ale víte... Mně by se chtělo dneska napsat do takového dotazníku třeba, že pocházím z bohatý buržoazní rodiny.
2: Co pak vy pocházíte z bohatý rodiny?
1: No nepocházím, ale představte si, že bych pocházel, že bych to byl ty dlouhý leta tutlal.
2: No,
1: nebo představte si, jaký by to bylo nádherný, jaký by to bylo gusto dneska. Pochlubit se takový nějaký hodně závistivý kádrovačce bráchou v Oháju.
2: Vy nemáte vůbec bratra, teď
1: no,
2: máte
1: nemám,
2: sestru a ve Vršovicích.
1: Ne, no to já vím, že nemám bratra.
2: Tak
1: no.
2: Tady pletete.
1: Tak já, kdybych přímý smůle, ale bych měl bratra, tak je to nejspíš bývalý okresní ideolog, víte?
2: No tak. To tím líp, že ho nemáte. Ale víte, pusťte to všechno z hlavy. Není důvod tajit původ.
1: Já vím.
2: Na příbuzný v zahraničí už dneska nikoho nezajímají.
1: No vidíte, a mě by zrovna zajímali. Mě by zajímala zejména taková zazobaná tetička ve Švýcarsku.
2: No to mě taky.
1: Já mít zazobanou tetu ve Švýcarsku, ona by mě třeba koupila juvenezín a poslala mi ho k Ježíšku.
2: Co to?
1: Juvenezín, to neznáte? To je
2: ne.
1: Omlazovací prostředek.
2: Ne,
1: já myslel, že to berete.
2: Ale...
1: To je... To je fantastická věc, prej. Ovšem za horentní cenu.
2: Jo, tak na to pozor, nevíte, co se může stát.
1: Co by se mohlo stát, tak bych omládl. No.
2: Jeden inženýr, co žije v Curychu, poslal takovýhle omlazovací pilulky svým matce do Pelřimova.
1: Jo.
2: No a za nějaký čas jí přijel navštívit a kouká, na její zahradě si hraje mladá, pěkná dívka s batoletem. Tak povídá mladá paní, prosím vás, nevíte, kde je moje matka? A ona na to... To jsem já, ty moula.
1: No.
2: Já jsem tvoje máma. Ty pilulky ohromně zabrali. No to koukám teda. Úžasne ten inženýr. A koukám taky, že mám dokonce brášku.
1: No.
2: A matka povídala houby brášku. To je tatínek. On si vzal dvě.
1: To byl...
2: No.
1: Když jsi vzal dvě, tak to byl neopatrný člověk. To já bych byl opatrný. Já bych taky nechtěl moc omládnout. No, být dneska nějak moc mladý, to taky zrovna není. Mně by stačilo tak o takových 30 let, jenom aby ty demokraticko-erotické výdobytky nešly úplně mimo mě.
2: Chápete? Jo, tak kvůli tomu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Tak jsem tak tuhle kolegyně přemýšlel a...
2: Zase?
1: No.
2: Jo.
1: No co, no to teprve po třetí letos. A tak jsem tak přemýšlel a napadlo mě, rozhodl jsem se přímo, jo? Definitivně, že kdyby, nedej bože, teda jeden z názvů odešel.
2: A kam? Jo, tak.
1: Kam, no tak já to nechci říkat přímo, že kdyby jeden z nás, nedej bože, natáh brka.
2: Jo.
1: Tak já bych se odstěhoval na venkov.
2: Taky ráda žila mimo město, víte? Já bych si držela pár slepiček.
1: To už je dneska drahý špás, víte?
2: K ním takový 2-3 kohoutky.
1: Promiňte, že vám do toho mluvím, kolegyně, ale kohout stačí úplně jeden.
2: No, tak to je mužský hledisko. Jenom žena ví, co je to pořád čekat.
1: Jo, kdybych nevěděl, jak cudnomravně žijete, tak bych řekl, že jste promluvil jako nymfomanka. Mluvíme o slepicích, co pak slepice jsou nymfomanky, nemluvíme o ženských.
2: Moment, cože jsou?
1: Nymfomanky. Jo, vy nevíte, co je
2: nymfomanie.
1: Nymfománie je chorobná touha žen po mužích.
2: Aha.
1: No, to jsou takový ženský, no.
2: Jo.
1: Jsem žádnou nymfomanku bohužel v životě nepotkal. Já znal jednu kleptomanku, nějakou grafomanku. Taky hermanku samozřejmě. A jinak samý obyčejní manky a žádná mě nedala znát, že by po mně toužila chorobu.
2: Poslyšte, a to taková nymfomanka nedělá nic jiného, než že jede po mužskej.
1: Ale ne.
2: Ne.
1: No teda jo. To
2: no tak jo nebo ne?
1: Jo, ona jede, ale ona jede. Ona dělá. Ona
2: jo, dělá.
1: Dělá jako by nic. Jo?
2: No ne, já jsem
1: pracuje si.
2: Pracuje.
1: Ano, znovu zapojený jo. Jsou. V pracovním procesu. Ona, ta nymfománie, to je, já bych řekl, taková zájmová činnost, víte?
2: Jo.
1: Oni, některé nymfomanky se i vdávají.
2: Nepovídej.
1: U nás v ulici nějaký horálek měl.
2: Jo.
1: Těžkou nymfomanku, jo?
2: Jo.
1: A hezký manželství, akorát za 3 neděle ona zmizela najednou.
2: Jako mu utekla.
1: Já nevím přesně, jak to bylo, ale on mě vyprávěl, že to šel ohlásit na VB, že pohřešuje ženu, povídá pánové.
2: Jo.
1: Já, teda on říkal soudruzi, ono už je to díl, jo.
2: No, no, tak.
1: A ti policisté chtěli přesně vědět, kdy on zjistil, že ona není doma. On povídá hned, jak jsem přišel domů a koukám, že si musím sám sundávat kalhoty.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak se tak na vás dívám, milí přátelé, tak čtu z vašich tváří něco jako obavu, že budu tenhle pořad provázet sám. Tak to se nebojte, nebudu. Musím ovšem, ač velmi nerad, omluvit svoji partnerku, kolegyni Jiřinu Bohdalovou. Napsala mi dopis, je to několik dní, není to dlouhý. No tak krátký to taky není, ale přečtu vám to. Vážený pane kolego, jak jste se nepochybně sám dočetl, pokud stále ještě umíte číst v periodickém tisku, veřejnost, alespoň podle recenzentů, ostře odmítá rádoby reviální televizní slepence, protože jsou v křiklavém rozporu s duchem naší dynamické doby. Množí se názory, že demokratická obrazovka si žádá zcela jinou, novou, neotřelou zábavu. Ačkoliv nevím, jaká zábava je tím míněna, plně s tím souhlasím. Protože nechci riskovat poškození své umělecké pověsti. Taky, no. Třeba nějakou má. Jsem nucena se s vámi rozejít s pozdravem Jiřina a tak dále. No. Chápete, že to pro mě byla hořká pilulka, drazí přátelé. Ovšem, proti tomu jsem rád, že vám mohu představit partnerku úplně novou, jinou, mladou, neotřelou, přímo svěží. A na rozdíl od předešlé partnerky, bych řekl, vzdělanější, skromnější a hlavně snaživou. Minulý léto mě nosila několik... No tak to je jedno, co mi nosila. Prostě už dlouho usiluje o to se mnou spolupracovat. A tak mě dovolte, abych vám přivedl na scénu kolegyni Mařenku Táborskou.
2: Dobrý večer ve spolek.
1: Co tady děláte? Co tady děláte?
2: No co?
1: No tak dovolte, vy jste mi napsala dopis.
2: No já vím, vy jste říkal Mařenku Táborskou.
1: No samozřejmě.
2: No ale buďte klidnej, ty jsem půjčila na vlak.
1: No dobře, ale co ten dopis, který mě píšete, že se mnou rozcházíte?
2: Já jsem ho slyšela, ale nepsala, ukažte, no, samozřejmě. Je psaný na stroji.
1: No to prosím, to no, je.
2: Jako byste nevěděl, že já mám doma akorát šicí.
1: No šitý to není teda, to je fakt.
2: No,
1: je to...
2: no.
1: No ale podpis je ruční, prosím.
2: Jsem velmi neobratně napodobený. Všimněte si, já ve slově Bohdalová píšu z pravidla velké B.
1: No tady je malý. No,
2: naletěl jste na nejapnej podvod.
1: Ale... Kdo mě ale mohl podvrhnout tohle, kdo ale mě no to mohl napsat?
2: To přece není tak těžký uhádnout.
1: Vy myslíte?
2: Ale no co já? Všichni to mají na jazyku. No milí diváci, kdo myslíte, že psal tohle psaníčko?
3: No. Mařenka Táborská!
1: Lidi, nebláznete, sice... Hlas lidu, hlas boží, ale my nemáme ni žádný důkaz.
2: Ale milý kolego, co pak se v našich krajích ještě nikdy nestalo, že něco všichni vědí a přitom se to nedá dokázat?
1: Jo,
2: ale
1: jo.
2: Jedna věc... Ale jedna věc mě zaráží. Že vy byste mě klidně a s úsměvem vyměnil.
1: No moment, co pak já se usmívám, víš?
2: Ale no tak teď byste právě měl, když jsem tady, no, po vašem bůčku.
1: Teď zase mám usmívat,
2: no,
1: jo?
2: Ne. Nechápete, že já jsem vás zachránila před možným průšvihem?
1: Je.
2: No.
1: Vy mě připomínáte tu ženskou, jak rozbila manželovi vázu o hlavu.
2: No.
1: A když mu to ošetřovala, jak mu povídá, co ty bys bez mě počal?
2: Co vy byste si beze mě počal, no? Nic by vás netěšilo, nic by vás nenapadlo. Koukal byste jako poslední brambora ze sklepa. Co je vám? Co je vám? Co je? No, nevím. A zavolám Mařenku Táborskou.
4: No!
1: Halo, vodárny?
4: Vodárny!
1: Prosil bych sprchu.
2: Teda.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nikdy nezapomenu na svatbu, kterou popsal spisovatel Fulžum. Tehdy měl oddávat dceru velmi zámožné dámy, která se do svatby svého dítěte nesmírně položila. Měl to být velkolepý obřad s velkolepou hostinou. Natáčet ho měly 4 kamery. Hostů bylo přes 1000, vydaných peněz snad přes 1000, šaty od Diora, lahůdky francouzské kuchyně, 6 družiček, 1500 růží a kila poměnek. Živí zpěváci, velký orchestr. Pak sláva začala, hudba hrála. Ženich přišel s matkou, svatebčané seděli v kostelních lavicích. Maminka nevěsty zářila radostným očekáváním. Pak vstoupil do kostela nevěstin otec. Nevěsta se ho držela v podpaží. Nikdo se nedíval na její nádherné roucho. Všichni civěli na její obličej. Nebyl bílý, byl zelený. Nevěsta, předtím si z nervozity zobla krevet v sírovém těstíčku, párečku se slaninou, peppermintových bonbónů, švestek v rumu, jednohubek se sardelkou, artičoku v omáčce, višní v griotce a tatínek jí na uklidněnou dal krapet růžového šampaňského. Nevěsta šla, spíš se vlastně potácela uličkou a pak začala zvracet. Nedecentně ublinkávat, jak by se slušelo na dámu. Zvracet. Krevety, višně, šampus, buřtíky. Nevěsta se doslova poblila. Zasáhlo to družičky, tchána, ženicha, budoucí tchýni, ženichova bratra a pastora. Pak to v kostele vypadalo jako u Waterloo. Družičky pištěly, matka nevěsty omdlela, ženich ztratil síly, takže se prostě posadil na zem, slabší žaludky utíkaly ven a hudba, nic netušíc, důstojně hrála. Nevěsta se doslova ztratila v bezvědomí a silnější nátory řvaly smíchy. Tenhle příběh skončil nakonec happy endem. A z toho vyplývá, že když už svatba, tak si vždycky vezměte jen toho, s kým se máte opravdu rádi. Má osobní rada navíc, jak přežít svatbu je, na svatbu nikdy nezvěte své bývalé milenky a milence.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Dobrý den, pane, dobrý den.
3: Dobrý den. Jo. Vysoko. Tak si představte, pane, že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
2: Ale ne.
3: No jo.
2: Berete na to brufen.
3: Depak, to mě nepomůže.
2: Ne.
3: Já byl na masáži, bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
2: Nějak moc, ne?
3: No. Ona je to nějaká nová masérna, nedávno to u nás otevřeli. Ona to vzala teda důkladně, jo? Se vším všudy, stejně mi to nepomohlo.
2: A co vám všechno tak jako masírovala, no, nebo čím začala?
3: To se vám chci svěřit, hlavně tadyhle pod břichem, jo?
2: Kde?
3: No tadyhle.
2: No to mi nemusíte ukazovat,
3: no,
2: já to mám taky.
3: Mám takovej malej výstupek.
2: No,
3: přitom to tam mám už dlouho a vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
2: No, jestli třeba ona to nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
3: Já nevím, ona říká, že prej by mi pomohli nějaký svatojánský broučci. No, vlastně to, co to kecám. Španělský mouchy. Já mám sestro, ale kde si je mám nachytat? Přece kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
2: Letadlo, centrum?
3: No, říkala Eros, no tak to je jako Aero, ne, jako letadlo, ne?
2: Ale prosím vás, co to je za nesmysl, já vám poradím. Až vás příště vezme Hexenschuss, běžte do toho reumatologického ústavu, víte, a tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a ta už ví vždycky každá sestra, jak na to prostě jít a...
3: To víte, že jo, no, taková bába se k tomu umí postavit. To není jako ty mladý fuchtle. Prosím, a teď ona tam stojí, sukinky nad kolena, ještě přitom kojí.
2: No to snad ne, no.
3: No jo, teď ale... ona se ani nestačila oblít pod prsenku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jestli pak jste kolegyně četla román Na dvoře ve Vodském.
2: No.
1: Jo?
2: No, nečetla.
1: Já jsem si to myslel. Tak já vám ho přečtu.
2: Teď tady? No, vy jste se pomát.
1: Hele, kolegyně, ruku na srdce. Že vy nemáte ráda Jiráska.
2: Kterýho Jiráska?
1: Kterýho Jiráska? No, klasika autora téhož. No, přeci Jiráska Alojze, co má v Praze most a náměstí. Dědečka zdejší paní ředitelky.
2: Jo, Jirásek, no. No. Že mě to hned nenapadlo, no samozřejmě. Jirásek, naší zdejší paní ředitelky, no, no. To já přímo zbožňuju. No. To čtěte.
1: Alojz Jirásek, no. Na dvoře ve Vodském. V jizbě pana učitele Podhájského.
2: Snad Podskálského.
1: Ne, Podhájského, prosím. Jirásek napsal Podhájského. V jizbě pana učitele Podhájského...
2: Jste říkal.
1: Když mě přerušíte, tak musím začít větu od začátku, kvůli souvislosti, že jo, to dá rozum. V jizbě pana učitele Podskálského...
2: No vidíte, a prvé jste říkal Podhájského.
1: No, protože mě blbnete. Podhájského samozřejmě. Alojz Jirásek. Na dvoře.
2: Ve
1: Vodském. V jizbě pana učitele Podhájského...
2: Jsme v té jizbě hezky dlouho, víte.
1: Jestli nebudete stichat, tak se z té jizby vůbec nedostane. V jizbě pana učitele Podhájského bylo...
2: Jo, teď mě tak napadlo. Ono se to asi odehrává na vesnici, ne? No ne, když je řeč o jizbě, že jo? A on ten pan Podhájský zřejmě učil na jednotřídce, tedy na té vesnici.
1: Podívejte, kolegyně, ta kniha má 480 stran. A vy jste mě nenechala ještě dočíst první řádku. Ne, vám se nedá přečítat, klasika. To vyloučeno. A já to myslel dobře. Já jsem chtěl vám i ostatním rozšířit, jak si... A zejména vám prohloubit kulturní tenhle
2: rozlek. No, víte co, půjčte mi to domů a já se tam budu prohlubovat sama.
1: Mě ani nenapadne, paní. Vy jednak nevracíte knížky. A tady tam má antikvární cenu, jo. A jednak já jsem s kultivací vaší osoby definitivně skončil.
2: No to nemyslíte vážně, vy
1: to
2: mě necháte
1: vážně.
2: Takhle napnuto.
1: Ano, takhle napnuto.
2: No ne, já umřu z vědavostí, co bylo v té jizbě pana učitele Podhájského.
1: To si klidně umřete, kolegyně. Víte,
2: jestli mi to neřeknete, tak jste sadista.
1: Co to?
2: Sadista.
1: Tak to bych nerad. No. V jizbě pana učitele Podhájského bylo pěkně a teploučko.
2: No to, dejte pokoj, ukažte.
1: Pěkně
2: a teploučko.
1: A teplo v jizbě.
2: Fakticky. No to byly teda divný časy.
1: No počujte, proč?
2: No učitel na venkovské škole a on měl nejen na kvartír, ale i na topení.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení a milí návštěvníci, nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
2: No tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
1: No, prosím, ale hodně nenadaný
2: no,
1: mužík.
2: No, takový unavený.
1: Unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
2: No.
1: Nebo 15 let praxe?
2: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
1: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že potlesk je kojná umění.
2: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
1: To opravdu jinak nejde, než přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz.
2: Jsme tleskací. Trošku zaskočený, že?
1: No to jo, musíme udělat školení.
2: Já bych ten kurz, no.
1: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
2: Důležité.
1: Co je to potlesk?
2: Potlesk je kojná umění.
1: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
2: Ano, nebo naopak.
1: Ano. To... Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
2: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
1: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
2: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
1: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
2: Ano.
1: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
2: Tak, no.
1: Jo, všichni, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně.
2: Tak.
1: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
2: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to
1: je. Doktor Plácal je u mě blbec.
2: No tak dovolte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty, to uvádí tež, doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
1: No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
2: no, tady
1: třeba...
2: tady je nikdo nemá.
1: To je pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás, zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
2: No.
1: V daném pozor, ještě ne. Nedá jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
2: Ano.
1: Pozor, dlaně se zásadně nesmějí minout.
2: Jo, já bych předvedla.
1: No.
2: To by neznělo.
1: Slyšeli jste něco?
2: No.
1: Naopak nic.
2: Neslyšel nic. Naopak právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
1: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk. Jeden tlesk.
2: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no. Například doma. No ne, když máme třeba doma moly. Já bych předvedla. Hele mol.
1: No dobře, no, tak tady nebudeme
2: ale
1: honit.
2: To není potlesk. To
1: tady
2: pravda.
1: Nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
2: Ano.
1: Přičemž, a to je důležitý, dávajte pozor, můžete si dělat poznámky. Počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
2: Ne,
1: jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
2: No, to ne.
1: To je takzvaný ampírový způsob. No. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
2: no,
1: že?
2: Jistě.
1: Malá noční hudba, malý potlesk.
2: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
1: Ano, pravdě, ano, ano, tak si zkusíme, prosím vás...
2: Já bych prosila vlažný potlesk.
1: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
2: Teď.
1: Vlažný.
2: Vlažný.
1: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
2: A teď vřelý potlesk.
1: No.
2: Pozor.
1: Ano, to už byl téměř
2: trošku,
1: u bodu varu. Ano.
2: Jo, bouřlivý,
1: a teď
2: ano.
1: Pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý teď.
2: A teď pozor. Teď frenetický, zvaný freneťák, jo?
1: Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborný, až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slyšna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo, každej jsme nějakej, to nevadí. Ale příště jsem nechodil.
2: Ale no to když ne... Čemu plácat, že tak co?
1: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. Zatleskejte Orchestru Československé televize.
2: Teď si představte, že přichází skupina ABBA.
3: Barbra Streisand.
1: Jiřina Bohdalová. Je to fajn, teď už budou tleskat všemu.
2: Vladimír Dvořák.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nechcete, kolegyně, mentolový bombónek?
4: Je, to já ráda.
1: Z krabičky, tak si ji nastavte, já vám nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak ono je to silný. No, maminky.
4: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
1: Já, skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
4: Poleno, co?
1: No, až do Bůh ví kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
4: No jo, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
1: Jo.
4: Jo. Abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
1: Prosím vás, dejte pokoj.
4: No nedělejte pokoj. No, neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu, poslyšte Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
1: Prosím vás, to je zajímavý.
4: Takhle se otočil.
1: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdal nebude, víte.
4: No na co by říkal Bohdal, když za ním stál Bohdal.
1: Když tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu teďko teprve pyšnej, že se s váma znám.
4: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
1: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám.
4: Jo, víte?
1: To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Jo. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med. Ujala jste se mě...
4: Prostáku! Když... Vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
1: Že bych se mejlil?
4: No, jistě.
1: Kdy jste se narodila, podle vás?
4: Co je vám potom?
1: No jistě, samozřejmě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste, totiž já chci říct naopak, že jste tak, mladší, než vypadá.
4: Ale uklidněte se. Až mě letos bude, až budu mít narozeniny, jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let. No a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velké.
1: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
4: Proč?
1: Budete mít hosty, hostu bude nevolno.
4: Z čeho? Z toho dortu?
1: Ne, z toho horka, z těch svíček.
4: No teda.
1: Pro jistotu, víte?
4: Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamovala.
5: No, ale právě kdy. No.
4: Co kdy?
5: No, kdy a kde jsme se seznámili.
4: Ale no, to je
5: seznámili.
4: Právě to, co já nevím.
5: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
4: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku, jo?
5: Nebo tu kupku jetele, ano, jistě.
4: No.
5: A teď je to jedno, prosím
4: ale
5: vás, jednou
4: jedno,
5: se
4: mě to
5: známe.
4: Mrzí, mě to mrzí.
5: Jednou se známe
4: mě,
5: a hotovo.
4: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo? Kdybyste mě neznal.
5: Těžko, víte, a já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
4: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
5: Jak zkusit?
4: No já to vidím takhle, jako já, že já se tady budu jako procházet, jo? A vy mě najednou uvidíte.
5: No
4: nebo
5: jo,
4: vy mě
5: jo.
4: Uvidíte, no to je. A oslovíte mě, jo? Jo, tak no jo, já už se jako procházím, jo?
5: A není to blbý?
4: Ale blbý. Já už se jako procházím.
5: Halo, pane. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
5: Promiňte, že vás oslovuju,
4: ano.
5: Paní, ale já vás neznám vůbec. A právě jste. Vás oslovuju, ačkoliv vás neznám, já, a vy mě taky neznáte.
4: Já vás taky neznám.
5: My se prostě neznáme.
4: Ne, my se neznáme.
5: Já vás tady oslovuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
4: To bohužel nevím, ale někdo vám stůně.
5: Švagr.
4: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
5: No.
4: No.
5: No jo. Tak. No on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
4: Vy jste pravděpodobně štverák, víte?
5: Ne, já jsem, vlastně to byla záminka.
4: Záminka,
5: madam, abych se s váma mohl seznámit, rozumíte?
4: Ano,
5: takže už se známe.
4: Ale já jsem přeslychla vaše jméno.
5: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
4: Vy jste ho neřekl.
5: Pardon, já jsem ho neřekl.
4: Ano, prosím.
5: Já se jmenuji Dvořák.
4: Ano, Bohdalová.
5: Co mám dělat? No tak, jo. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
4: No jistě.
5: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
4: Třeba mě znáte z biografu.
5: To je možný, z biografu, do kterého chodíte.
4: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
5: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Jenže nevím z kterýho teďko.
4: No to je jedno. Víte,
5: já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
4: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
5: Často, já jako když vás slyším, denně mám pocit.
4: No jistě.
5: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
4: Ukončete výstup a nástup,
5: dveře. Ne, tak on tam
4: no, prosím vás, ale opravdu to.
5: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete, já si to napíšu a zeptám se někoho,
4: to
5: víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
4: Vy jste Novák, víte, nebo Horák.
5: Co? Dvořák. Já vám dám navštívení.
4: Ano, prosím. Když budete tak vlastně. Děkuji. Judr Kamil Berka.
5: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Víte? Já mám totiž... Abyste rozuměla, já mám totiž skotský předky, víte? Moje babička byla rozená black and whiteová.
4: Black and white, jo, tak dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky, že? Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko.
6: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme neměli dost talířů. Takže první jedli takový ty malý děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polívku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám o toho jídla. Nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece je žer. Tak jsem ho hned, my jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstírá, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, ale tam nedá vůbec nic. Na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byly až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to lupěš, 80 si jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří? Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleníři. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený dítě. Mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavé, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. A to byl stolní volej. Něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni museli mít za svýho vůli, že ten fuj tady pijou v takovém množství. No, a to mě... Takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moraví teda, nestal. No.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
2: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu Motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
1: Aha. Pane brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně poctivě?
2: Já jsem měl kolikrát možnost. Já třeba například v 5. třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
1: Čili už od dětství v panu brašnáři byl takový smysl pro poctivost.
2: Já jsem tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl. A potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný. A oni mi akorát za to pověsili. Na nástěnku.
1: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
2: Tak, tadyhle to je naše třída.
1: Já ukážu
2: ještě to kamery. Ještě z obecný, tam na krajičku. Tam.
1: A vy jste, kde?
2: Vedle na krajičku.
1: Ano, vedle věže.
2: No. A kde nás učitel? Měl soudruh učitel Plech.
1: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
2: Ne, on už neučí.
1: Je asi v důchodu, ne?
2: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně.
1: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
2: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo. A ta se mi strašně líbila.
1: To znám, to se takhle otočilo a padal
2: no, a tu jsem taky neukrad.
1: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina. Má své chyby. Ale jedno je jisté. Nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane brašnáři, já vám děkuji.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický a ty to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako? Na jakou nebo říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník. A chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabít, že aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel, veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho malem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo. Doma takhle přísně jsem neřekl, hele, děti. Jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta soninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít. A začalo to, tínku, prosím tě, no tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby, děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusnou toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taková kontrolní otázka. Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
2: Svítili. Červený, oranžový a na zelenou jsem šel.
1: Já nemyslím semafory, vevnitř jestli nesvítili červený.
2: Vevnitř svítili jenom červený. No,
1: tak to je jasný, tak já vám poradím. Příště, až vás vezmete na Hexenschuss, jo, tak běžte, upalujte dobu a řekněte manželce, ať vás našlape. Rozumíte?
2: No,
1: a máte.
2: To
1: máte.
2: Bych mohl.
1: No?
2: To bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celý ulice.
1: Že je přičinlivá.
2: No to ona je, ona je taky právě ty masáže dělá a nejvíce zajímá o tyhle ty TIR.
1: TIR,
2: tyráci. No, a ona to má moc, prosím vás, ta je tak zatížená.
1: No, neříkejte. No jo,
2: ona, prosím vás, teď, dneska například už volala několikrát, že prý má v sobě už 10 Turků. Jo. Ty nervy toho logru, to kafe, víte, furt kafe, 10 Turků a 2 bavoráky na spláchnutí. Na žaludek zase. Nervy, vyčerpanost a pak to musí takhle to, no. Od rána neměla v ústech snad jednoho Taliána, jestli. Prosím vás, to je moc.
1: No to je moc, to je moc.
2: To je moc, to je přetažená. Je přetažená.
1: Přetažená, no já taky už
2: je
1: mám nervy.
2: Je přetažená a zatížená.
1: Zatížená, no já mám taky nervy, taky. Svoje. No s masážema, ale naštěstí, tady mi kamarád říkal, že jdu, abych zašel za nějakou paní Kadeřábkovou.
2: Cože?
1: No tadyhle hned vedle je to
2: Kadeřábková.
1: Dušní 12 nebo
2: Kadeřábková.
1: Kadeřábková.
2: No to mě něco připomíná.
1: Vlasta Kadeřábková. No,
2: To by mohla být docela dobře moje žena. No to víte, že jo, to bude asi ona, teď já...
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Poslyšte, kolegyně, taky máte někdy takový chvíle, že kolem vás všechno jásá, tančí, zpívá, všechno je spokojený a vás napadají sami smutné věci?
4: Ne.
3: No jo, vy máte výhodu, no. Vás nenapadá z pravidla vůbec nic, ale já vám mám takový chvíle jako teď. Podívejte, všichni se usmívají. No. Tamhle kolega zahradník, ten vypadá jako, kdyby dostal první cenu za kedlubny. A mě vám napadají sami dojemné věci jako Černá kronika, nebo Domov důchodců. Oh. Víte, co to je Domov důchodců?
4: No jistě. Pomsta dětí za jesle.
3: No. Já se snažím třeba vymyslet něco veselýho. A mně vám i něco třeba přijde na a je to spíš takový jímavý. Takový, jako třeba mě napadlo, omylem zabil Běláska při ping-pongu, jo? A mě nějak líto toho Běláska a jsem zralý na linku důvěry.
4: A změřil jste si teplotu?
3: Ale to není nemoc. Ne. To je občasný úděl humoristů, rozumíte? Aha. Člověk střádá taškařice a v duši se mu střádá žal.
4: A do prkinka zelenýho vás to nějak vzalo.
3: Podívejte, tohle měli všichni humoristi takovýhle stavy. To od těch malejch, jako jsem já, až po ty největší. Jako třeba takovej Neruda o tom psal, jestli vám to jméno něco říká.
4: No jistě, no. Neruda. No. Kdo by neznal Luďka Nerudu,
3: no,
4: že?
3: No právě. No ne, moment, já myslel Jana Nerudu.
4: Jo, Jana, no to byl velký humorista, teď napsal to hřbitovní kvíti, že? Ale tak se na ten humor vykašlete, když vás to tak zmáhá, že?
3: Vám se to mluví, podívejte, vám se to mluví. Vy jste herečka, charakterní, No tak charakterní, ale jste no. herečka, vy se uživíte i tragickýma rolema, no, že jo? Vy můžete hrát z neuznaný inženýrky a no. rozvrácený manželky a jeho pastorkyně a nevím co.
4: Ale hejte, já vám poradím. Když vás napadá málo veselýho, tak jděte mezi lidi.
3: Myslíte?
4: No jistě, to je
3: tak zaručená. Tak na
4: no moment, to hned. Ne teď,
3: aha.
4: Jděte sem. Zítra, pozítří, choďte mezi lidi zítra. A poslouchejte. Mezi lidmi je nevyčerpatelný humor. No já jsem například, tuhle to mě napadlo, jsem jela tramvají, jo. A jedna paní povídá řidiči, prosím vás, nemůžete ty stanice hlásit pořádně? Teď vám není vůbec rozumět. A ten řidič povídá, jo, drahá paní, to je těžký, Milan Friedl z tramvají jezdit nebude.
3: To byl teda čtverák.
4: Taky jsem přišla do konfekce, jo, a jedna dáma tam povídá prodavači, prosím vás, nemohla bych si zkusit ty žlutý šatičky ve výloze. A ten prodavač povídá, ale klidně, ale jinak tady máme taky kabíny.
3: To je úžasný, co vy jste všechno zažila.
4: No teda. Tak vzpomínejte, taky jste musel něco komického zažít, třeba včera, no.
3: Včera. No. Včera jsem byl v pojišťovně.
4: No?
3: Zavřel jsem životní pojistku.
4: No tak to není zrovna nejradostnější, že?
3: Ale žena měla radost.
4: No tak aspoň někdo, že?
3: Povídala, že to je fajn, že teď už aspoň... Prej nemusíme schánět doktora, když mi někde něco píchne.
4: No tak, a co dneska? Dneska?
3: Jo, dneska jsem nikde nebyl. No jo, dneska jsem si skočil jenom pro noviny a zapomněl jsem si doma peníze.
4: No, to taky není k popukání no. zrovna, že jo?
3: Ona, paní Málková, moje trafikantka, mi je dala stejně, povídala, že jí tu korunu dám v pondělí.
4: No, tak, no.
3: A já jsem zažertoval.
4: Ty vám to nedá, víte?
3: Já jsem zažertoval, povídám se, když do pondělka umřu.
4: To bylo veselý.
3: A ona povídá, že to nebude taková škoda. Ale ona myslela tu korunu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
2: Já vám děkuji, ano.
1: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
2: Pět.
1: Tak co jste si pro nás připravila?
2: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kuj pěkně. Já proto skáknu.
1: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská. Nebo slečno?
2: Slečna. To
1: a. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
2: Jo, ale prosinec.
1: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
2: Promiňte, jako ke zkoušce.
1: Ano.
2: Trošičku rozrušená.
1: Ale že? No tak to je pochopitelné.
2: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas.
1: No, tak něco dá. uklidněte.
2: To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano. Tak prosím.
2: Ano, děkuji vám. Ano.
1: Tak můžete začít.
2: Jo, už takhle. Tam.
1: Kam jdete, halo?
2: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha.
2: Že bych...
1: Ano, jistě, to že, prosím, tak si přijď.
2: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
1: Publikum je všude před vámi.
2: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak všude. Začněte.
2: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Jo, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná nická, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
1: Slečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
2: Stačí.
1: To
2: stačí. Jsem celá z toho taková.
1: Ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
2: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
2: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
2: A on jako s přípravy.
1: On bude hrát na housle.
2: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No, prosím.
2: Já jsem na to zvykla.
1: No, ne? My si zvykneme.
2: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si tam chudák podle mě nezasloužil. Dík vončel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
2: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
2: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
1: No prosím.
2: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé,
3: To by kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
3: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
3: No jo, tak kde?
1: V bife.
3: Bife. Tak... A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
3: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skáruje mezi náma, tak mám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, Máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, slyšte.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si Kdo chce, může si podat v bife pořadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla a mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak.
1: No.
0: Proč ne?
1: Jo, tak.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdá se, že už jsme všichni pohromadě. Ještě? A my nejsme. A jo, pojďte. To je profesor Vondruška. Ten nám tu ještě chyběl. Můžeme tedy zahájit náš osvětový večer, který bude tentokrát plně věnován hudební tvorbě Járy Cimrmana. Myslím, že nejvhodnější bude, když začneme citátem ze vzpomínkové knihy vídeňského herce Klause Vogla z knihy nazvané Stránky vyrvané osudu. Prosím pana profesora Smoljaka.
2: Klaus Vogel, Stránky vyrvané osudu. Když vídeňská operetní scéna Teatr an der Wien oprašovala po divadelních prázdninách svůj repertoár, tu u jedné odpolední zkoušce přistoupila k dirigentu Schmelingovi herečka Marlene Jelinková s prosbou, zda by se mohl podívat na její děcko. Dirigent vyšel s herečkou na zadní dvorek, kde mezi poskládanými kulisami seděl v kočárku asi půlroční chlapeček. Krásné dítě, řekl dirigent Schmeling. Avšak Marlene Jelinková přiložila prst k ústům a řekla: poslouchejte. Tu teprve si dirigent všiml, že dítě má v ručičce klacík.

0: kterým ťuká do zrezivělých blatníků kočárku. Upoutáno na kožených řemíncích vyklánilo se z kočárku tak, aby mohlo rozeznít hned levý přední, hned pravý zadní blatníček. Někdy zazvonilo také o spirálu péra. Neuvěřitelné. Vydechl po chvíli dirigent Schmeling. To dítě hraje melodii. Nebylo pochyb. Chlapec, sotva odrostlý matčinu prsu, hrál nápěv staré rakouské písně Žebráci z Vídně žijí tak bídně. O ním dítětem byl Jára Cimrman.
1: Děkuji kolegovi Smoljakovi. Taková maličkost, přátelé. Ptal jsem se u šatny namátkou několika z vás, co jim vlastně jméno Cimrman říká, abychom věděli, jestli ta naše 30-letá práce měla vůbec smysl. No, tak myslím, že měla. Jeden divák odpověděl, že Cimrman byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, třetí za průkopníka aviatiky, tvrdil dokonce, to jsme sami nevěděli, že... Ale možná, že to je pravda, že Cimrman prý na letounu vlastní konstrukce přeletěl i Žižkov. Nejprve prý udělal nad Žižkovem kruh a pak nad ním udělal kříž. A čtvrtý divák, ten ho považoval za filozofa. No tak všichni měli pravdu. Ono se totiž v Cimrmanově případě dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by plodně nezasáhl. Položme si však, přátelé, takovouhle otázku. Prosím.
2: Promiňte, že vás ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že bychom měli asi divákům vysvětlit, proč jsem oblečen jinak než ostatní pánové.
1: No, já nevím, no. Když myslíte, že to je nutné.
2: Tak jiný oblek mám proto, že v druhé půli pořadu budu dirigovat operu.

0: Chtěl jsem říci, položme si takovouhle otázku. Zná světová veřejnost, nebo nebuďme neskromní, zná evropská veřejnost, a buďme ještě skromnější, zná česká veřejnost, a ještě dál, zná Cimrmanova Praha, Cimrmanova vnitřní Praha, tedy Praha 1. Aspoň jedno jediné jeho hudební dílo nezná. Tady musíme vzít část viny i na sebe, poněvadž my jsme o jeho vkladu do pokladnice hudby vážné hovořili dosti sporadicky. Dnešním představením chceme tento dluh splatit tady na Trojce. Cimrmanův hudební talent se pro...
1: Pane doktore, promiňte, že vás ještě jednou ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že jsem to prvé neřekl asi dost jasně.
0: Mně to taky přišlo takový.
1: Já vím, že jakožto dirigent operního představení bych měl mít na sobě večerní úbor, to je frak.
0: Já myslím, že už je nám to s tím oblečením jasné a že už se k tomu nebudeme, nedej bože, vracet. Cimrmanův hudební talent se projevil, jak o tom svědčí ona příhoda s kočárkem, již v raném dětství. Je škoda, že matka považovala chlapcovo výrazné hudební nadání jen za jakousi roztomilost a nijak je nerozvíjela. O tom, jak silný to byl talent, svědčí skutečnost, že dítě, ponecháno samo sobě, ukájelo svůj hudební put na předmětech, které mělo kolem sebe. Na takových předmětech, jako jsou žehličky, konve, příbory, káva, limonáda. Co? Tuhle fantu bych si vzal třeba. Děkuju. Příbory.
2: 15.30.
0: Co?
2: 15.30.
0: No, potom vám to dám, já teď přednáším. Jsou hrnky, hlavně hrnky také. Skleničky, samozřejmě, jděte pryč.
2: 15.30 potřeba.
0: Promiňte. Budu muset zaplatit. No, to je 50 korun. 50 korun nevadí. No tak mi to dáte potom. Potom mi to dáte. No, už jděte. Tak prostě toto dítě hrálo na všechno, co jen trochu znělo. Někdy i na stvrdlý chléb. A toto dítě přišlo ve svých 5 letech na vlastní, velice originální způsob grafického záznamu hudby. Ale v této chvíli už bych raději předal slovo doktoru Bořivoji Pencovi, protože ten toto téma, myslím, velice pěkně zpracoval.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mě taky pobouřila ta anekdota, pro jaký je rozdíl mezi ženskýma mouchama. Že prý mouchy otravují jenom v létě, jo? Vážím, přátelé, vám, jestli vůbec v tom najdete nějakou pointu. Já nevím, jestli jste slyšeli, asi těžko, že tam se nedostanete, ale anekdotu, jak to bylo, jo. Co se prej stane ženský, když spadne z koně? Prej rozbije si hlavu o noční stolek. Já to teda vůbec se... Intelektuálové jsou tady, rozumíte? Mimochodem, znáte tu hádanku, jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? Pedofil na rozdíl od pedagoga má ty děti upřímně rád, že jo? Já se přiznám, že jsem nedávno záviděl asi 14-leté dcerce naší sousedky, která byla asi měsíc pod stanem na Slovensku v krásných Vysokých Tatrách, že jo? A psala na pohlednici domů rodičům: maminko, tatínku, mám se výborně, každý den spím pod stanem a náš 50-letý vedoucí stano se má taky dobře. Proč prej má datel zobák? Prej, aby si nerozmátil ksír o strom, že? Krásnou hádánku jsem slyšel, co to je, když se to vyhodí do vzduchu, tak je to hnědý, a když to spadne na zem, tak je to bagr, že? Prej kinder vajíčko, že? Ještě jednu takovou hezkou dětskou hádánku jsem slyšel na pískovišti, co to je, to bílej čtvereček, v něm je hnědý kolečko a lítá to po lese. Prej toaletní papír, že? Tak je... Ta maminka parkem a pláče, jde s malým dítětem a potká nějakého pána, ten pán jí říká: maminko, proč pláčete? Ale potkal jsem nějakého chlapa, ten mi řekl, že mám ošklivý dítě, a on jí říká: prosím vás, tak na to už nemyslete, pojďte, sedeme si na lavičku a dáme si cigáro, tady v opici dáme ořek, že jo? Co je ze sněhurky, když si šáhne na vysoké napětí? Prej popelka, že? Nebo jsem slyšel anekdotu, třeba jak jdou dva malomocní školáci do školy, jeden druhému říká: to jsem zvědavej, co nám dneska se odpadne, že? Nebo jsem slyšel ještě, co to je, je to černý a má to čtyři nohy a jednu takovou malou roztomlou ručičku. Prej rottweiler běžící z dětského hřiště. Cizinka, že co šla po Václaváku v takovým tom šátku květovaném a potkala jinou cizinku, která měla takhle v nějakém hadru malý dítě, že jo, na břiše, a bylo to asi v 10 večer a ta druhá se jí ptala: prosím tě, kam jdeš? A ona říká: na ples do Lucerny. A proč máš to dítě? A říká: to je do tomboli. Jo, tak... Třeba se mi hrozně nelíbí ta hloupá anekdota, jak přijde ženská do pizzerie, chce si koupit pizzu, mi takhle dá tu pizzu a ptá se jí ten prodavač, jestli to chce rozkrojit na 4 díly nebo na 8, a ona říká jenom na 4, že by 8 nesnědla, že? Vážím, to. Nebo se mně hrozně nelíbí ta hloupá hádanka, že proč musí mít žena vyšší inteligenční kvocient než kůň, to je, když jde mejt schody, aby nevypila kýbl, že jo? Tak já nevím, co na tom smíchu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To byla neuvěřitelná nádhera. Tam nafukovaly ty krásné, obrovské balony. Já jsem se mezi tím motal, pozoroval jsem to. Dýchlo na mě to minulé století a říkal jsem si, to je taková krása. A přišla taková paní a tu krásu mě trošku narušila, protože říká, chcete také letět? Já říkám, já nevím, já se jenom tak rozhlížím.
2: Stejně není místo.
1: Co se to ta baba plete, jsem si říkal. A ona se ukázala, že to je, ona se ukázala, že to je hlavní pořadatelka. Ona jenom měla takový divný přístup k lidem, jo. A říká, jestli chcete letět, my vás máme rádi, poletíte tady s tím Němcem, jo. Říkám, Ježišmarja, jestli mě máte rádi s Němcem, ne. Já německy si s ním nepohovořím, já neumím ani slovo.
2: To nevadí, stejně poletíte.
1: A byl jsem ve vzduchu. To je neuvěřitelný švunk. Oni zapálí ty plameny, co si se odstřihne a už letíte. A najednou se vzdalujete, rodina ani nevěděla, kam letím. Živitel se jim vzdaloval, jo? A já jsem mizel v dáli a teď vám všichni mávají, jo? Je to nádherný pocit. A vy máváte jim. Tam najednou do vás vjede takovej ten státnický, jo? Syndrom. Tam dostane takový to. My jsme letěli směrem na Boskovice a před námi byl hrad, tedy respektive zřícenina toho hradu a tam byli turisti a taky nám mávali a najednou jim tvrdnul takhle úsměv na rtech. Já jsem si říkal, co oni blbnou, no pak mi to došlo, že jo, pač my jsme se k ním blížili na doraz. Já říkám, Hergo, to je pilot ten Němec, on nám i hrad takhle zblízka ukáže. Ale německy říkám, neumím, já jsem se k němu obrátil, chtěl jsem ho pochválit, říkám mu, super. A on mě česky říká, já jsem tam ale nechtěl. Tam jsem pochopil, že s Němcem si porozumím. Horší, že to bude s tím balonovým lítáním. My jsme to vzali velmi těsně vedle ty zříceniny a letěli jsme dál a on říkal, pod náma je voda. Říkám, no dovolte. Říká, ne, no někde pod náma musí být voda. Říkám, no jistě, tady všude, tady je boskovická přehrada, ne? A co to znamená? No to znamená, že nás to stáhne do té vody. Ježíši Kriste, to jsem zase naletěl. No my jsme to vzali těsně teda nad tou vodou, letěli jsme dál, on to vzal nad stromama a už to naštěstí bylo celý jenom o přistání, jo? Protože oni se dorozumívají vysílačkama s tím doprovodem, který jede po silnici, ty to mají jednodušší a bezpečnější. A on mu říká, patrně přistaneme na louce za Boskovicema, no? Člověče, tak nebude to na louce za Boskovicema? Nese nás to dál. To já jsem vůbec nevěděl do té doby, že on to neřídí, ten chlap, jo? On řekl, ono nás to nese dál, jo? Tak jsme letěli směrem za Boskovice furt dál a on říká, vidíš, tamhle to žitný pole, tam za chvilku padneme, jo? Jo, jo, jo, hned vedle týhle liny, jak je to žitný pole, jo? Tam nás to nese, tam za chvilku sebou řízneme, jo? Buďte tam, jeďte tam, končím, přistáváme, ano, jo? Říkám, prosím nás, už opravdu přistáváme? Jo, už přistáváme, držte se, trochu to drncne. Tak on řekl, trochu to drncne, no my jsme se drželi. On jak vzal tím košem o tu zem, no to byla rána, jak zdělá, my jsme se vysypali z toho koše ven, na mě nalehnul chlap, oznámil mě, vážím 118 kilo.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka a Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemní. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v kuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérky přizvali do schůzek, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně. Ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP, pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní baba, rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága adin chuj, vybrosím jího závkra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stíva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku stíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně. Ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou Tunungem zdržoval zatím vrátka stále otevřen. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny ladničky...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypůjčit tu židli, ona stála tady vzadu.
2: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
1: Ano, děkuji. On tam totiž aj potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná. A kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypůjčil.
2: Ale prosím, vemte si tu židli, nepotřebujeme.
1: Já ji za chvíli zase přinesu za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně. Jenom aby se o tom věděl, ano, děkuji.
2: No prosím.
1: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, panače, já koukám tady z té židli čovář řebík. A kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
2: Ale prosím, nechte ji tady.
1: Ano, to jenom, abyste o tom věděl. Ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, kdyby si je roztrh, tak bylo by škoda samozřejmě, že jo, tak já ji tady nechám.
2: Prostě, tak ano, tak ji tady nechte.
1: Ano, ano.
2: Prostě chtělo by to...
1: Já ji nechám tady takhle stát, abych dlouho nerušil nějakým souráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
2: Ale prosím, ano, nechte ji tady.
1: Ano, ano. A nebo semhle takhle jí dám kousek, semhle takhle jí dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
2: Já jsem to přestal.
1: Já bych si tu žili přece jenom vypůjčil, protože já jsem ten dřevík zatlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili.
2: Tak... Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
1: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemysleli, že jsem ji ukradl nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí a ho nechci nechat tak dlouho stát, víte, on čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
2: A fotografii?
1: Fotografii, aha, ano. Tak. Pokud možno přímo nějakou vaši, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl by nějakou.
2: Tak to tady... bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
1: Je, vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
2: Nemám, je mě líto.
1: Je, to ale škoda, to je... Ani poprsíte, no, nic takového tady nemáte?
2: Skutečně ne.
1: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... To je teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
2: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
1: Ano, no to je pravda, to nemůžete.
2: Skutečně líto.
1: Ano, takže...
2: Promiňte.
1: Ano, tak se nenajde. A nebo nemohl byste mě třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo. Abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
2: Prosím vás, víte ano? Co? Počkáte tam vzadu.
1: Tady vzadu, ano.
2: A po programu já si napíšu vaši adresu.
1: Ano, tak ano? Jo, děkuji vám, tak, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
2: prosím
1: hned,
2: vás, ano. Já si napíšu tu adresu.
1: Ano, napište si adresu, ano. Tak to je, chcete adresu, že jo, ano, aby,
2: no,
1: se,
2: ne,
1: to,
2: ano,
1: aby
2: ano.
1: Se to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřed snad jméno napíšeme, že jo, jméno.
2: No ovšem, jméno, samozřejmě, ano. Tak.
1: Tak to je křestní taky, že jo, křestní, aby to bylo všechno komplet.
2: No ovšem, dohromady i křestní,
1: i křestní, ano, já jsem se zamyslel. Tak. Tak to je křestní, tak to je Holcman.
2: To snad není křestní.
1: Ne, to není křestní, jak to víte, to není křestní.
2: Tak snad, prosím vás, dohromady,
1: je dohromady celé, jméno. Celé jméno, ano. Tak to je dohromady Felix Holcman.
2: Holzmann?
1: Ano, s X se to píše.
2: Holzmann s X?
1: Ne, Holzmann je bez X, Holzmann.
2: A tam přece žádné X není, že?
1: Ne, tam není, žádné, žádný X tam není.
2: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
1: Ne, u Felix je pak vzadu Holzmann, u Felix.
2: To samozřejmě, tak ano. Prosím vás, a píše se to s dvěma N?
1: To Felix, nebo...
2: To Holzmann samozřejmě.
1: Je to Holzmann, ano, ale vzadu jenom, vzadu
2: ano,
1: se to
2: Ano, to je samozřejmě. Vzadu, a to Holzmann je s C nebo se Z?
1: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holzmann, H.
2: To vím, ne, ale já myslím uprostřed.
1: No tak tam žádný H není, že jo, to jsou z jiný písmena, tam to je víc, to je, o, je tam a takovýhle různý.
2: Víte co, prosím vás, nechme to, Felix Holzmann tu adresu bych
1: jo,
2: si napsal,
1: tu adresu, ano. Mohl, a nebo chcete radní jméno mýho kluka nebo moje, on má úplně stejný jméno jako já.
2: Tak pak je to jedno.
1: No to je jedno, vlastně to je jedno, ano. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
2: tak,
1: napište.
2: Tak tu adresu.
1: Ano, tu adresu. Chtěl, ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
2: tak,
1: napsal.
2: No, samozřejmě velmi rád,
1: jo, tak to
2: dozadu.
1: Víte, ano, ano.
2: Mému kolegovi, ale tak, tu adresu bych potřeboval.
1: Jo, tu adresu,
2: ano.
1: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve. Takže on to ještě kor tak neovládá, že jo, jako vy to ještě nedovede. Až tak nějak za 2, za 3 roky, že jo. To on ještě ještě tak nedovede.
2: Tak to víte, všecko potřebuje svůj čas.
1: No jo, ano.
2: Já pohle tu adresu.
1: Jo, tu adresu tak, to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk jaksi. To je stejně, on chodí na tu teorii.
2: Ano.
1: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
2: A že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
1: To vám je úžasně zajímavý, úžasně, no jo.
2: Tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
1: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládal, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak jaksi namátkou.
2: No tón přece vzniká v krku.
1: Ne, jde bráže, ne v krku. Ani v krku, tón vzniká v žaludku.
2: V žaludku?
1: No jo, v žaludku, ano, tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
2: Myslíte, učitel zpěvu, ano?
1: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan semhle nahoru.
2: Myslíte vzduch?
1: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
2: Na hlasivkách.
1: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
2: A odborně vibrovat.
1: No, začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
2: To je skutečně ta vaše teorie je velmi zajímavá.
1: No,
2: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
1: No jo, taky to zkoušel už, ano.
2: Jo?
1: Taky on tenkrát, no ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No zkrátka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to neumí, ano, on to ještě tak neumí. No,
2: tak to já chápu, to samozřejmě všechno potřebuje svůj čas.
1: Ano,
2: že?
1: Potřebuje svůj čas.
2: Ano, ale já bych si napsal tu adresu, prosím.
1: Jo, tu adresu, tak to si, anebo víte co, pane Gott, vy byste mě mohl poslat. Já chodím do pěveckého kroužku, tady mám vizitku našeho pěveckého, já totiž chodím taky do pěveckého kroužku, že byste mě to poslal tam.
2: Dobrá, tak jo, já vám anebo, to pošlu na tu
1: no, a nebo někdy tam mezi nás přijde, tam je veselo, tam se vám bude určitě líbit.
2: Dobrá,
1: přijďte
2: uvidíme,
1: tam někdy mezi nás.
2: Uvidíme.
1: Já si tu židli vemu pro
2: kluka, no.
1: Ale určitě tam přijde, víte, my tam vždycky spousta vína tam vypijeme a tančíme vždycky až do rána, karty tam hrajeme v tom pěveckém kroužku. Takže krásně, to se tam se vám bude líbit, tak naskáno, určitě tam.
2: Je, prosím vás, kdy tam teda potom zpíváte?
1: No kdy, no pak přeci po cestě domů.
0: Hele, léto na

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já ti řeknu, na čem záleží pověst sboru. Pověst sboru záleží na tom, jak to zařídíme teďko s tou tombolou.
2: Co my jsme s tombolou zařizovali, prosím tě, to je jasný, to je jasný.
1: Co je na tom jasnýho, tobě je všecko jasný.
2: Bude by ne, co budeš zařizovat, tombola je rozkradená.
3: Pánové, fakt jeden. Když si to ty lidi rozkradli, tak to nemůžou vyhrát.
4: Takhle nemluv, Josko. Jak k tomu přijdou ty lidi, co si losy postivě koupili a nic si nenakradli?
3: Měli si nakrást. Kdo si nenakrát, to musí chápat tak, jako že nic nevyhrál.
5: Tak počkej, tak nevtipuj, prosím tě, tady. Tady je vojna věc. Co udělal s těma lidma, který si nakradli a losy si nekoupili?
6: To je svňárna tedy. To není snad ani možný.
7: Nechajte zjistit.
5: No jak to zjistíš, prosím tě, kde?
6: No, jsou lidi pryč. No.
2: Nejde. Počkejte, mládenci, počkejte. Vycházejte z toho, že u nás na plese není nikdo, kdo by si nekoupil aspoň jeden los. Zloděj bez losu u nás neexistuje.
7: Z toho vycházejme.
5: No jo, tak z toho vycházejme. Ale ty lidi tam čekají. Kým to musíme říct, ne?
2: Prosím tě, co bys jim pořád říkal? Já nevím. Co jim budeš říkat? Mně připadá, že jak Ježíš Kristus pořád někomu něco vysvětlovat. Podívej se, tombola je rozkradená, ty lidi tam byli všecky jsou podezřelí, tak ať držej hubu.
3: No, a to je právě důležitý, že jsou všichni podezřelí.
7: To není pravda.
2: A něco na tom je.
6: Počkej, to je pravda.
2: To má pravdu.
7: To není pravda.
2: Něco na tom.
5: Jo. No jo, tak jim to ale někdo musí říct porád.
2: A co by jim kdo říkal?
5: No, že jsou všichni podezřelí.
2: Mladecí, já nevím, jak myslíte? Co pak, já bych jim to mohl říct sám. To je maličkost, ale myslím, že je to zbytečný.
5: No já nevím, zbytečný.
2: No, zbytečný, podívejte. Oni lidi dobře vědí, když si to rozkradli, že to nemůžou vyhrát.

tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? 100%. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme. Jo, a kdy to bude?
2: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Počet případů rýmské boreliozy v Česku letos extrémně vzrostl. Podle dat se od začátku roku do poloviny prázdnin nakazilo 8108 lidí. V červenci přibylo v průměru 90 nakažených denně. Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj.
0: Co se děje v kraji?
1: Za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků se zakázanými látkami. Kontrol v prodejnách udělali za 6 měsíců 41. Přípravky musí být staženy z prodeje a zlikvidovány. Přehled nebezpečných výrobků je dostupný na webu krajské hygieny. Americký federální odvolací soud prezidentovi Donaldu Trumpovi přikázal zastavit stavbu tančírny na místě zbořeného východního křídla Bílého domu. Potvrdil tak předběžné opatření učiněné poté, co Trumpovu administrativu zažaloval Národní fond pro ochranu historického dědictví.
0: Sport.
1: Fotbalisté Liberce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Brňané tak nenavázali na výtečný start do ligy,

0: Zdolali Spartu a remizovali v Plzni. Naopak Liberec se rehabilitoval za domácí porážku s Teplicemi a po výhře v Plzni zvítězil i ve druhém utkání na soupeřově hřišti.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Chvíli po 9. hodině už vás od mikrofonu Rádia Jihlava zdraví a krásnou sobotu 8. srpna 8.8. přeje Míša Rotrová. Jako vždy pro vás v našem dopoledním vysílání budu mít na Rádiu Jihlava tipy, co se koná, co můžete podniknout a kam vyrazit. No a v této hodině přidám taky třeba dnešní kalendárium. Tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Jihlava 101.

Ladíte Rádio Jihlava, já vám přeji příjemnou sobotu a je čas jít pogratulovat k svátku, který 8. srpna slaví všichni Soběslavové. Je to jméno slovanského původu, které se nejčastěji vykládá jako sám soběslavný či mající vlastní slávu. Jméno to je opravdu vzácné, protože v celé České republice ho nosí zhruba jen 90 mužů. Tak pokud nás náhodou nějaký ten Soběslav právě teď ladí, přejeme všechno nejlepší.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva důchodci zvoní u dveří. Dobrý den, pane, vybíráme na domov důchodců a rádi bychom se vás zeptali, jestli byste nám něco nedal. Ale s radostí, pánové, moji tchýni.

0: Máme tady sobotní dopoledne, 8. srpen trávíte ve společnosti Rádia Jihlava, díky za to a za malou chvíli přidám taky dnešní kalendárium. Podíváme se do historie, na události spojené s dnešním datem, ale i do současnosti na to, kdo dnes slaví narozeniny, tak zůstaňte s námi.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: SG. A z vlny 101.1 FM teď přináším taky kalendárium. Je tady 8. srpen a to je den, kdy třeba roku 1963 byla v Británii provedena velká vlaková loupež, jedna z nejslavnějších loupeží 20. století. Roku 1967 vzniká organizace ASEAN, Sdružení států jihovýchodní Asie, a roku 1974 americký prezident Richard Nixon oznámil svou rezignaci v důsledku aféry Watergate. Narozeniny tak ty dnes slaví například tenista Roger Federer, taky hudebník Shawn Mendes, americký herec a režisér Dustin Hoffman nebo manželka prince Harryho Meghan Marklová. A pokud i vy slavíte dnes narozeniny, tak vám z Rádia Jihlava přejeme všechno nejlepší a posíláme další naše sobotní hity.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Poslanec Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí soudu, který ho vykázal z vlastního domu. V červenci Foldynu vykázala na 2 týdny policie údajně poté, co měl napadnout svou ženu. Policisté mu tehdy zakázali manželku kontaktovat a zabavili několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastnil. Soud koncem července vykázání prodloužil.
1: Jihlava aktuálně.
2: O tomto víkendu čeká zájemce v jihlavském podzemí interaktivní dobrodružství inspirované dobou 30leté války. Během přibližně 45 minut budou malí i velcí návštěvníci odhalovat stopy minulosti, plnit úkoly a společně rozkrývat tajemství ukrytá hluboko pod městem. Prohlídky začínají v 17, 18, 19 a ve 20 hodin. Doporučený věk dětí je od 8 let a děti se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Španělská vláda nařídila zavést hraniční kontroly v případě spojů z Itálie. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal zavést po masivním příchodu migrantů do Ceuty minulý týden. Španělská vláda se domnívá, že opatření je neodůvodněné, protože žádný z migrantů, kteří přišli do Ceuty, se nedostal do schengenského prostoru na evropském kontinentu.
1: Sport.
2: Prvního českého mistra světa v šermu Alexandra Šupeniče včera večer přivítali lidé na Jakubském náměstí v Brně. Na svůj každoroční Summer Jam přinesla i zlatou medaili z mistrovství světa v Hongkongu. Pogratulovat mu přišel i šampion UFC a bojovník z Hostěradic na Brněnsku Jiří Procházka.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Je po 10. hodině a jak jsem vám slíbila, na vlnách Rádia Jihlava pro vás a dneska budu mít tipy, co můžete podniknout a kam můžete vyrazit. Co všechno se koná, tak na to si počkejte, prozradím. Třeba vás pozvu na Pávovský guláš fest. Míša Rotrová s vámi a přeji vám příjemný poslech.

A na rádiu Jihlava teď pozvánka na dnešní Pávovský guláš fest, jedna z největších gastronomických akcí v okolí Jihlavy. Těšit se můžete na soutěžní vaření desítek gulášů, ochutnávky, taky regionální speciality, živou hudbu, stánky s občerstvením a program pro děti. Dneska od 9. do 18. hodiny. A to na hřišti na Starém Pávově. Dodáme ještě časový horizont, v 9 se zapálili ohně pod kotlíky, v 15 hodin proběhne veřejná ochutnávka, v 17 vystoupení kapely Magdaléna a v 18 vyhlášení výsledků. K tomu doprovodný program. Jste určitě srdečně zváni.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Jiříček. Já mám doma úplnou svobodu. Můžu dělat úplně všechno, co manželka chce.

0: Ladíte Rádio Jihlava, Míša s vámi, no a za okamžik tady pro vás budu mít další zajímavou pozvánku. Co můžete třeba dnes podniknout? Co takhle vzít děti na večerní prohlídku do zoologické zahrady? Podrobnosti za okamžik, zůstaňte tedy s námi.
1: Hravé léto na Rádio Jihlava.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Na rádiu Jihlava teď pozvánka na dnešní dětské večerní prohlídky aneb cesta do pravěku. Jedna začíná v 18.30 a druhá potom v 19. A vy se můžete vydat na dobrodružnou cestu do pravěku. Během netradiční podvečerní prohlídky se společně vydáte po stopách vývoje života na zemi. Poznáte dávné předky dnešních zvířat a odhalíte tajemství světa, který existoval miliony let před námi. Prohlídky jsou určené právě rodinám s dětmi. Cestou vás čekají zajímavé úkoly. Začátek je u hlavní pokladny Zoo Jihlava. A já ještě dodám, že je potřeba si koupit svou vstupenku přes e-shop Zoo. Tak to udělejte, máte-li chuť a čas. No a pokud byste náhodou neměli čas dnes a lákalo by vás to, tak další možnost potom 29. srpna.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou nedělí a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly.
0: Jihlava aktuálně.
1: V úterý bude hotová oprava ulice Hradební a Brněnské v úseku mezi ZOO a křižovatkou s Okružní ulicí. Celý úsek bude plně průjezdný. Po skončení této uzavírky začne třetí etapa opravy v úseku od křižovatky s ulicí Okružní u Teska až po novou okružní křižovatku v Heleníně. Řecká policie v pátek popřela předchozí zprávy médií o vyšším počtu znásilnění na ostrově Zakynthos. Případů mělo v posledních týdnech podle řeckých médií přibýt. Policie tvrdí, že od května obdržela 3 oznámení o znásilnění, která začala prošetřovat. V souvislosti s případy zadržela 2 podezřelé.
0: Sport.
1: Po včerejší předehrávce mezi zbrojovkou Brno a Libercem má dnes první fotbalová liga na programu další 3 zápasy třetího kola. Pražská Sparta se před odvetou v Lize mistrů v Lyonu představí od 20 hodin v Mladé Boleslavi. Dosud 100% bilanci se pokusí udržet Teplice, které přivítají trápící se Plzeň. Od 17 hodin se bude hrát ještě zápas Zlín Bohemians 1905.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 11. hodina nám odbyla, stále ladíte Rádio Jihlava, odkud vám příjemné sobotní dopoledne přejemní Šarotrová. No a kam dnes můžete vyrazit, za malou chvíli přidáme další tipy, tak určitě zůstaňte s námi.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: kdy hledáme signál.
1: Ladíte Rádio Jihlava, no a vyrazit dnes můžete třeba taky na další zajímavou komentovanou procházku, která vám tady v Jihlavě představí nejkrásnější prvorepublikové vily. Ta procházka má název Vily na Bedřichově a v Dřevěných mlýnech. Sraz je u Turistického informačního centra na Masarykově náměstí ve 13 hodin. Je to procházka zhruba na 90 minut a vede klidnými částmi města. Dozvíte se více o vilách, jejich architektech i osudech významných majitelů. Tak máte-li rádi architekturu, je to tip určitě správně pro vás. I could stay awake just to hear.

zase to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkej se dva kamarádi, jeden se ptá druhého. Hele, tak co je doma novýho? Ale, narodil se mi kluk? Tak to ti gratuluju. A co tvoje paní? No, ta to ještě neví, to zas bude kravál.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

Na rádiu Jihlava za malou chvíli taky pozvánka na dnešní večer, pokud máte rádi muziku a takhle v létě byste rád vyrazili na koncert pěkně pod širé nebe, tak pro vás budu mít jeden tip. Počkejte si na to a do té doby posílám další porci naší sobotní muziky.

Jste s rádiem Jihlava a teď už pozvánka na dnešní večer do amfiteátru Jihlava. Tady se koná koncert skupiny Kalibr, tedy oblíbené české rockové kapely pod širým nebem. Vzhledem k tomu, že amfiteátr je obklopené zelení a myslím si, že je to tam velmi příjemné prostředí, tak tento koncert jistě bude stát za to občerstvení pochopitelně zajištěno.

samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme vás rádi. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Starobní důchody se od ledna mohou zvýšit plošně o zhruba 300 korun, jak to naznačuje vzorec výpočtu pravidelného navyšování, nebo až o dvojnásobek. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. O konečné podobě přidání důchodcům se koalice už baví. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun.
0: Jihlava aktuálně.
1: V pondělí začne první etapa opravy Žižkovy ulice. Přibližně na 2 týdny bude uzavřen úsek od čerpací stanice ONO okolo Hřbitova a Krystalu až ke krajskému úřadu kraje Vysočina. Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, včetně dopravní obsluhy. Polská policie musela zasahovat na koupališti v centrální části země poté, co se do vody vydala žena se 2 krajtami královskými ovinutými okolo šíje. Zásah policejní hlídky vedl k tomu, že krajty skončily v teráriu, zatímco ženě hrozí opletačky z úřady.
0: Sport.
1: Majitelka Dynama České Budějovice Edeová odmítla nabídku Jihočeského kraje ve výši 32,5 milionu korun na odkup klubu. Třetí ligový klub zároveň na webu oznámil, že nepřihlásí svůj B tým do 4. nejvyšší soutěže. Od fotbalové asociace za to dostal pokutu 500 tisíc korun.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
1: Je po 12. hodině, dobrou chuť, pokud to zrovna obědváte, u mikrofonu Rádia Jihlava je stále Míša Rotrová, no a v této hodině pro vás budu mít další tipy, co můžete podniknout a kam vyrazit, tentokrát trošku dále za Jihlavu, ale nebojte se, ne zase tak moc. Koná se nám totiž Jemnická bitva a taky se slavnostně otevírá obnovené nádvoří kláštera Želiv. O tom všem budu mluvit v dalším vysílání Rádia Jihlava.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

A na vlnách Rádia Jihlava teď pozvánka na už 16. jemnickou bitvu. Ta se dnes koná po celý den. Program odstartoval v 10 dopoledne a až do 22. hodiny vás čekají rytířské souboje, velká středověká bitva, jezdecká vystoupení, šermíři, sokolníci, dobové tržiště, hudba, tanec i večerní ohňová show. Je to jedna z největších akcí tady u nás na Vysočině a pokud nemáte ještě program na ten dnešní den, tak rozhodně můžu doporučit. Tak třeba vyrazíte.

0: nejlepší hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou pět chlapů. Tak couvám a najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

0: na Rádiu Jihlava.
1: Ladíte Rádio Jihlava, Míša s vámi, a pokud máte doma děti, tak možná přemýšlíte, kam je vzít, co s nimi podniknout a co takhle na výstavu animovaného večerníčku Krysáci. Podrobnosti vám řeknu za chvíli, zůstaňte tedy s námi.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Míša s vámi na rádiu Jihlava, díky, že ladíte, a teď už pozvánka do Světlé nad Sázavou. Tady právě včera odstartovala v galerii Na půdě rodinná výstava animovaného večerníčku Krysáci. Já věřím, že ji znáte, a díky této výstavě můžete přijít nahlédnout do pohádkového světa smetiště poblíž Vizovic pod pokličku technické výroby večerníčku nebo se podívat na promítání prvního dílu Krysáků. Dobrá zpráva je, že děti do 3 let mají vstup zdarma a otevřeno je denně kromě pondělí, tedy od úterý do pátku od 9 do 17 a o víkendech a svátcích od 13 do 17. Tak tedy dnes to určitě ještě můžete stihnout.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Ob

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Počet případů lymské boreliozy v Česku letos extrémně vzrostl. Podle dat se od začátku roku do poloviny prázdnin nakazilo 8108 lidí. V červenci přibylo v průměru 90 nakažených denně. Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj.
1: Co se děje v kraji?
2: Za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků se zakázanými látkami. Kontrol v prodejnách udělali za 6 měsíců 41. Přípravky musí být staženy z prodeje a zlikvidovány. Přehled nebezpečných výrobků je dostupný na webu krajské hygieny. Americký federální odvolací soud prezidentovi Donaldu Trumpovi přikázal zastavit stavbu tančírny na místě zbořeného východního křídla Bílého domu. Potvrdil tak předběžné opatření učiněné poté, co Trumpovu administrativu zažaloval Národní fond pro ochranu historického dědictví.
1: Sport.
2: Fotbalisté Liberce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1:0. Brně

0: Ne tak nenavázali na výtečný start do ligy, kdy zdolali Spartu a remizovali v Plzni. Naopak Liberec se rehabilitoval za domácí porážku s Teplicemi a po výhře v Plzni zvítězil i ve druhém utkání na soupeřově hřišti.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina odbyla, máme po čerstvých zprávách Míše s vámi a já jsem vám slibovala, že na rádiu Jihlava přinesu pozvánku na slavnostní otevření obnoveného nádvoří kláštera Želiv. Počkejte si na podrobnosti, které přinesu už za malý okamžik.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: A z vlny 101.1 FM teď pozvánka do kláštera Želiv. Ten se nachází asi 35 kilometrů od Jihlavy a dnes tady probíhá slavnostní otevření obnoveného nádvoří. Probíhala tady velká rekonstrukce, no a dnes tedy program zahrnuje komentované prohlídky kláštera, ale i koncerty, těšit se můžete na občerstvení, regionální produkty či aktivity pro děti. Pro ty je připraveno třeba archeologické pískoviště, navíc zdarma prohlídky věže. Tak se můžete těšit na nově opravené nádvoří, no a dnes tedy i s tímto speciálním programem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zemřel boháč. Notář čte poslední vůli. A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu v závěti, posílám srdeční pozdrav.

Ladíte Rádio Jihlava, Kmíša s vámi a za malou chvíli pozvánka na vavřineckou pouť, která se koná v Bystřici nad Pernštejnem. Počkejte si na podrobnosti, teď taky další hity.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: A z vlny 101.1 FM teď pozvánka do Bystřice nad Pernštejnem. Tady právě tento víkend probíhá Vavřinecká pouť. Dnes v rámci toho třeba memoriál Františku Proseckých, taky ale dětský majáles, speed carving a aukce či prázdninová rokotéka. Zítra potom dechovka, ale i akrobatická show, klaun Bublíno pro děti a nejrůznější koncerty, třeba od 18 hodin kapela No Name. Navštívit můžete ale i řezbářské sympózium či výstavy v muzeu. Vavřinecká pouť už tento víkend v Bystřici nad Pernštejnem.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Poslanec Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí soudu, který ho vykázal z vlastního domu. V červenci Foldynu vykázala na 2 týdny policie údajně poté, co měl napadnout svou ženu. Policisté mu tehdy zakázali manželku kontaktovat a zabavili několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastnil. Soud koncem července vykázání prodloužil.
0: Jihlava aktuálně.
1: O tomto víkendu čeká zájemce v jihlavském podzemí interaktivní dobrodružství inspirované dobou 30leté války. Během přibližně 45 minut budou malí i velcí návštěvníci odhalovat stopy minulosti, plnit úkoly a společně rozkrývat tajemství ukrytá hluboko pod městem. Prohlídky začínají v 17, 18, 19 a ve 20 hodin. Doporučený věk dětí je od 8 let a děti se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Španělská vláda nařídila zavést hraniční kontroly v případě spojů z Itálie. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal zavést po masivním příchodu migrantů do Ceuty minulý týden. Španělská vláda se domnívá, že opatření je neodůvodněné, protože žádný z migrantů, kteří přišli do Ceuty, se nedostal do schengenského prostoru na evropském kontinentu.
0: Sport.
1: Prvního českého mistra světa v šermu Alexandra Šupeniče včera večer přivítali lidé na Jakubském náměstí v Brně. Na svůj každoroční Summer Jam přinesl i zlatou medaili z mistrovství světa v Hongkongu. Pogratulovat mu přišel i šampion UFC a bojovník z Hostěradic na Brněnsku Jiří Procházka.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava, hezké sobotní odpoledne od mikrofonu po 14. přeje Milan Krobotno a za malou chvíli nás čekají naši nejmenší posluchači. Na co jsme se ptali tentokrát a čím jsme je potrápili, tak to vám prozradím za malou chvíli. Do té doby další hity.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a za

0: Ve vysílání Rádia Jihlava už teď taky naši nejmenší posluchači. No a těch jsme se tentokrát ptali na to, co nebo kdo je to a co podle nich dělá porodník.
1: Že když má někdo miminko, někdo porodil a má miminko, tak třeba mu pomáhá.
2: Že on narodí mimino.
3: Pomáhá nějaké paní nebo pánovi, když třeba rodí, tak mu pomáhá, aby se miminko dostalo ven.
0: Tak to slyšíte sami, tolik naši nejmenší posluchači Rádia Jihlava. No a pokud vás náhodou čeká nějaký ten přídůstek do rodiny, tak držíme palce, ať to všechno dobře dopadne. Z Rádia Jihlava další hity.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, a kdy jsi se seznámil se svou manželkou? V parku. Zapískal jsem na svého psa, ale ona byla rychlejší.

Ladíte rádio Jihlava, hezké sobotní odpoledne, no a za malou chvíli se podíváme sem k nám do kraje, sledujeme za vás dění. Kraj Vysočina totiž v září spouští internetové tržiště regionálních potravin. Pokud vás zajímá, o co půjde, tak více prozradím za malou chvíli.

0: Rádio Jihlava, už teď míříme taky pohledem sem k nám do kraje. Kraj Vysočina totiž v září spouští internetové tržiště regionálních potravin. Tahle nová služba bude fungovat jako elektronické tržiště. Výrobci zde budou moci zdarma představit své produkty, uvést jejich dostupnost a komunikovat se zájemci. Odběratelé naopak snadno zjistí, kteří regionální dodavatelé nabízí požadované potraviny, mohou je oslovit nebo zveřejnit vlastní poptávku. Tak my držíme palce, ať tento projekt velmi dobře funguje. No a pokud vás zajímá více informací, tak mrkněte na webové stránky kraje Vysočina. My už posíláme z Rádia Jihlava další hity pro vaši lepší sobotní náladu.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. Obchod@radiojihlava.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou nedělí a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly.
0: Jihlava aktuálně.
1: V úterý bude hotová oprava ulice Hradební a Brněnské v úseku mezi ZOO a křižovatkou s Okružní ulicí. Celý úsek bude plně průjezdný. Po skončení této uzavírky začne třetí etapa opravy v úseku od křižovatky s ulicí Okružní u Teska až po novou okružní křižovatku v Helenině. Řecká policie v pátek popřela předchozí zprávy médií o vyšším počtu znásilnění na ostrově Zakynthos. Případů mělo v posledních týdnech podle řeckých médií přibýt. Policie tvrdí, že od května obdržela 3 oznámení o znásilnění, která začala prošetřovat. V souvislosti s případy zadržela 2 podezřelé.
0: Sport.
1: Po včerejší předehrávce mezi Zbrojovkou Brno a Libercem má dnes první fotbalová liga na programu další 3 zápasy 3. kola. Pražská Sparta se před odvetou v Lize mistrů v Lyonu představí od 20 hodin v Mladé Boleslavi. Dosud 100% bilanci se pokusí udržet Teplice, které přivítají trápící se Plzeň. Od 17 hodin se bude hrát ještě zápas Zlín Bohemians 1905.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je krátce po 15. hodině, hezkou sobotu z Rádia Jihlava přeje Milan, no a za malou chvíli už pro vás pár tipů, kam dnes vyrazit a kde si tak užít den, tak si na to počkejte.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Na Rádiu Jihlava už teď pro vás taky pár tipů, kam dnes vyrazit a kde si tak užít den. No a vy, co byste chtěli vyrazit dnes na výborné guláše, tak dnes do 18 hodin na hřišti na Starém Pávově vás čeká první pávovský gulášfest, tak si to rozhodně užijte. Vy, co byste chtěli dnes vyrazit do jihlavské zoo, tak tam má dnes pro vás brány otevřeny do 18 hodin. No a vyrazit můžete taky dnes od 20 hodin do jihlavského amfiteátru, tam vás čeká skupina Kalibr. Tak si ten dnešní den u nás v Jihlavě parádně užijte.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? Jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidím v naší ložnici s mojí ženou.

0: Zahrajeme vám hit za hitem z Rádia Jihlava. No a za malou chvíli už se podíváme taky do Havlíčkové Borové. Tam totiž jeden seminář přilákal docela hodně návštěvníků. No a pokud vás zajímá, o jaký seminář šlo, tak více prozradím za malou chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Na Rádiu Jihlava už teď míříme taky pohledem sem k nám do krajinu a míříme do Havlíčkové Borové. Tam se totiž uskutečnil 31. ročník semináře zaměřeného na pěstování brambor tady u nás na Vysočině. No a akce, která se za 3 desetiletí stala jednou z nejvýznamnějších setkání pěstitelů a odborníků na brambory tady u nás v kraji, přilákala přes 200 návštěvníků. Ti si mohli v úvozovkách koupit nejen brambory, ale podívat se a prohlédnout si takzvaný bramborový automat. Tak pokud jste náhodou na téhle akci byli, doufejme, že jste si to užili, no a při pěstování brambor budete rozhodně chytřejší.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7. Come on.

0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. O konečné podobě přidání důchodcům se koalice už baví. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun.
1: Jihlava aktuálně.
0: V pondělí začne první etapa opravy Žižkovy ulice. Přibližně na 2 týdny bude uzavřen úsek od čerpací stanice ONO okolo Hřbitova a Krystalu až ke krajskému úřadu kraje Vysočina. Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, včetně dopravní obsluhy. Polská policie musela zasahovat na koupališti v centrální části země poté, co se do vody vydala žena se 2 krajtami královskými ovinutými okolo šíje. Zásah policejní hlídky vedl k tomu, že krajty skončily v teráriu, zatímco ženě hrozí opletačky z úřady.
1: Sport.
0: Majitelka Dynama České Budějovice Edeová odmítla nabídku Jihočeského kraje ve výši 32,5 milionu korun na odkup klubu. Třetiligový klub zároveň na webu oznámil, že nepřihlásí svůj B tým do 4. nejvyšší soutěže. Od fotbalové asociace za to dostal pokutu 500 tisíc korun.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava, hezké sobotní odpoledne, je po 16. hodině, no a za malou chvíli už se podíváme také za hokejovou Duklou. Kdy ji čeká přípravný zápas, tak více o tom za malou chvíli. Do té doby další hity.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými

Na Rádiu Jihlava už teď vyrážíme taky pohledem za sportem. Podíváme se za hokejovou Duklou. Tu čeká další v pořadí třetí přípravný zápas. No a ten bude na pořadu dne v úterý 11. srpna a to od 17 hodin a 30 minut. Kdy můžete přijít podpořit Duklu, kdy se utká s týmem Mansfield Hradec Králové. Tak držíme palce, fandíme společně s vámi a přijďte podpořit jihlavské hokejisty v úterý 11. srpna.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Jean mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena?
2: Vůbec!
1: Jean, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Jean? Takhle se musí svítit.

0: Hrajeme vám to nejlepší z hitů z Rádia Jihlava, hezké sobotní odpoledne, no a za malou chvíli se podíváme do Muzea Vysočiny v Palařimově. Co nového vás tam čeká, tak více o tom za malou chvíli.
1: 101.1 FM, vaše jednička z českých

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Na Rádiu Jihlava už teď míříme taky pohledem sem k nám do krajinu a zavítáme se podívat do Muzea Vysočiny Palřimov, a to na hrad Kámen, který má rozšířit sbírky o prvorepublikový automobil. Kraj chce získat totiž výjimečnou Pragu Grant z roku 1923. Nákup tohoto historického automobilu schválila Rada kraje Vysočina. No a pokud se podaří získat podporu ministerstva kultury, která může pokrýt až 65% pořizovací ceny, stane se pojízdný automobil novou dominantou areálu hradu Kámen. Návštěvníci by si ho pak mohli poprvé prohlédnout v turistické sezóně příštího roku.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: ať zaleze jak šváb.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Počet případů rýmské boreliozy v Česku letos extrémně vzrostl. Podle dat se od začátku roku do poloviny prázdnin nakazilo 8108 lidí. V červenci přibylo v průměru 90 nakažených denně. Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj.
0: Co se děje v kraji?
1: Za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků.

0: Brně nad Zbrojovkou 1-0. Brňané tak nenavázeli na výtečný start do ligy, kdy zdolali Spartu a remizovali v Plzni. Naopak Liberec se rehabilitoval za domácí porážku s Teplicemi a po výhře v Plzni zvítězil i ve druhém utkání na soupeřově hřišti.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je krátce po 17. hodině, hezké sobotní odpoledne z Rádia Jihlava přeje Milan Krobotno a za malou chvíli už se podíváme sem do Jihlavy, a to na sídliště Polní. Tam mají přibýt nová parkovací místa, více o tom za chvíli, do té doby další hity.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

Na rádiu Jihlava sledujeme za vás dění tady u nás ve městě, no a v tuhle chvíli míříme na sídliště Polní. Tam totiž přibudou nová parkovací místa. Stavební práce proběhnou v prostoru ulice Polní u čísel domu 37 až 45 a částečně také v navazujících ulicích u Dlouhé stěny a Nad Plovárnou. Cílem je zvýšit kapacitu parkování a zlepšit podmínky pro obyvatele této části sídliště. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí přibližně 8 milionů korun. Tak doufejme, že se rozhodně parkování právě u sídliště Polní zlepší. No a z Rádia Jihlava pro vás další hity.

When will they go from here?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

0: Hezké sobotní odpoledne, jste s rádiem Jihlava, my jsme za to rádi, hrajeme vám to nejlepší z hitů. No a my vám za malou chvíli prozradíme, jaká to obec získala titul Vesnice kraje Vysočina roku 2026. Více za malou chvíli, do té doby další hity.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými

Posloucháte Rádio Jihlava, no a my už taky míříme pohledem sem k nám do kraje. Víme totiž, kdo získal titul Vesnice kraje Vysočina roku 2026. No a ve velkém prozrazujeme, že se jí stala osová býtýška. Ocenění převzali zástupci obce v čele se starostkou Lenkou Štěpánkovou o prvním srpnovém pátku v místním centru kultury. Hodnotitelská komise vyzvihla výjimečnou péči o veřejný prostor, spolupráci spolků, školy a farnosti, podporu všech generací i rozvoj obce. Osová býtýška uspěla mezi 18 přihlášenými obcemi z Vysočiny a postupuje do celostátního kola soutěže. Tak z Rádia Jihlava velký palec nahoru a další hity.

0: Kolik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastnil, soud koncem července vykázání prodloužil.
1: Jihlava aktuálně.
0: O tomto víkendu čeká zájemce v jihlavském podzemí interaktivní dobrodružství inspirované dobou 30leté války. Během přibližně 45 minut budou malí i velcí návštěvníci odhalovat stopy minulosti, plnit úkoly a společně rozkrývat tajemství ukrytá hluboko pod městem. Prohlídky začínají v 17, 18, 19 a ve 20 hodin. Doporučený věk dětí je od 8 let a děti se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Španělská vláda nařídila zavést hraniční kontroly v případě spojů z Itálie. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal zavést po masivním příchodu migrantů do Ceuty minulý týden. Španělská vláda se domnívá, že opatření je neodůvodněné, protože žádný z migrantů, kteří přišli do Ceuty, se nedostal do schengenského prostoru na evropském kontinentu.
1: Sport.
0: Prvního českého mistra světa v šermu Alexandra Šupeniče včera večer přivítali lidé na Jakubském náměstí v Brně. Na svůj každoroční Summer Jam přinesla i zlatou medaili z mistrovství světa v Hongkongu. Pogratulovat mu přišel i šampion UFC a bojovník z Hostěradic na Brněnsku Jiří Procházka.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na rádiu Jihlava odstartoval sobotní podvečer, je krátce po 18. No a za malou chvíli už zamíříme pohledem sem k nám do kraje. Na Vysočině totiž přibude 9 poeziomatů. Kde, tak více o tom za malou chvíli. Do té doby další hity.
1: Rádio Jihlava 101.

Jihlava, už teď míříme taky pohledem sem k nám do kraje. Na Vysočině totiž přibude 9 poeziumatů. Celý projekt odstartoval přímo v Třebíči v lokalitě Horka, kde už si můžete poeziumat příjemně poslechnout. Tuhle akci kraj podpořil částku přes 1 milion korun, no a rozhodně vám tady u nás v kraji poeziumaty zpříjemní, věřím tomu, nejen den, ale zvednou i náladu. Tak se těšte na další lokality, kde se poeziumaty tady u nás na Vysočině objeví. My už posíláme z Rádia Jihlava další hity pro váš lepší sobotní podvečer.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolely záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolely ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: rádiu Jihlava zamíříme pohledem sem k nám do krajinu a podíváme se do Humpolce. Co tam vzniklo v tamním lesoparku, tak o tom více za malou chvíli. Do té doby další hity.
1: Rádio Jihlava 101.1

dveří. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Na Rádiu Jihlava už teď míříme taky pohledem sem k nám do krajinu a zamíříme do Humpolce. Pokud jste totiž milovníci čtyřnohých maslíčků, tak máme pro vás dobrou zprávu. V lesoparku Podhrad tam totiž otevřeli nové psí hřiště. Psí hřiště bylo totiž jako projekt v participativním rozpočtu Naše město 2025. Projekt patřil mezi 14 podaných návrhů, z nich 7 postoupilo do veřejného hlasování. V něm zvítězila Stezka v přírodě, avšak psí hřiště získalo druhý nejvyšší počet hlasů a vešlo se do celkové alokace participativního rozpočtu ve výši 1 milion korun. Tohle hřiště už nově slouží a tak my přejeme, ať si to tam rozhodně s vašimi čtyřnohými miláčky užijete. Zdravíme nejen do Humpolce, kam posíláme další hity.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Prázdnej byt,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Joj, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř, k obrazu svému nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

bych napsat básen, básen plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat básen jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž ty mi víš,

0: Nerozešli. Co, když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
1: Třeba, jela jenom za tetou do Německa.
2: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
0: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
3: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To asi víte, že jsou země, kde místo Ježíška naděluje Mikuláš. Teda
2: no
1: oni mu říkají různě v různých
2: Santa
1: zemích.
2: Klaus,
1: Santa Claus naděluje taky, no. A ten Děda Mráz naděluje zase jinde, jo.
2: No.
1: Nikolaus, jo.
2: No,
1: a ve Francii svatý Noel, Père Noel, Père otec Noel, Noel ano.
2: Yeah.
1: No a tento má namáhavý teda, jako většina těch Mikulášů zahraničních, on musí s tou nadílkou komínem. No, komínem, představte si. A to mají, Francouzi mají takovou anekdotu, jak ten Père Noel takhle tím komínem a krbem vyleze do takového krásného budoáru, jo. Yeah. A tam leží na kanapě nebo na čem krásná spící mladá dívka úplně nahá.
2: Jo.
1: No ten kouká, ten otec Noel, že? Od hlavy k patě jí teda rekognoskuje a povídá si v duchu. Tak teď mám dvě možnosti. Buď přestanu být svatý. A nebo se tím komínem nedostanu zpátky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj. Co? Nic. Ahoj. Pojďte, uděláme si to tady pěkný dneska. Pojďte ještě jedno. Ahoj.
2: Ahoj.
1: No ne, pojďte. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jo. Já jsem rád, že vás tady spousta těch, kteří máte rádi country, western, hudbu, music. Především vítám ty z vás, kteří sem přijeli na představení vlastním kamionem. Vy, řidiči traku, trakeři, vy mi asi budete líp rozumět, než vy netrakeři, že víte dobře, stejně tak jako já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky a vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky a kolikrát byste chtěli třeba zastavit, tak se vyčurat. Ale při představě, že byste museli zastavit, otevřít kabinu, vyprout hydrauliku, přestřípnout plombovacíma kleštěma svodidla, jít do pole, tam se vrátit plombovacíma kleštěma, si zapnout kaloty, zase svázat svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nastoupit a teprve pak jet dál. Jedete radši rovnou dál, co? Ale pozor, znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. A nejen to. Jednou mu dali za úkol, aby převez 2 tuny zkaženého masa ze západního pobřeží až na východní. Řekli mu, Jacku, to maso dovezeš tak zkažený, jak zkažený je. Jenže Jack Jack jel tak rychle, že to maso dovez čerstvý. Poslechněte si, jak to bylo s Jackem Jackem, když se jeho osud navršil.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co jsem ti říkal, Hurvajs? Co jsem ti říkal, abys to okno neotevíral? Ale tati, jenže já můžu mluvit nahoru, dolů, napravo, nalevo. Ty jsi nemluvil nahoru, dolů, tati.
2: Ani napravo, nalevo. Mluvil jste pořád jedním směrem, pane Stejble.
1: Jo, za slovíčka chyta dovedete, oba dva. Ale tati, ale člověk se může umluvit, že ano, a tak. Jenže vám něco říkat.
2: Víš, co je zajímavé, tati?
1: Jo, že v životě neposlechneš.
2: To ne, ale...
1: Hele, to okno jen tak nezamluvíš. Co je tedy zajímavé?
2: Že lidi už takřka všecko změřili, zvážili, spočítali.
3: To je pravda, pane Stejble. Co je na světě největší, co je nejmenší, co je nejpomalejší, co je zase nejrychlejší.
1: No. A co je na tom tak zajímavého, no?
2: Najednou, že se zapomnělo, tati.
1: Například, že nemáš otevírat okno, že ano?
2: Ale ne, na něco jiného, taťulínku.
1: Náš mudrc na něco přišel. Všichni lidi jsou hloupí, jenom on je ten chytrý. Na co pak důležitého se tedy zapomnělo, no? No?
2: Čeho je na světě nejvíc, tati?
1: No, počkej. S tím na mě nechoď. Ty chceš zamluvit to okno, co?
2: Ale já ho neotevřel, tati.
1: Že ti není hamba to svádět na Máničku.
3: No, já ho prosím taky neotevřela, pane Stejble.
1: No právě, no, samo sebou.
3: A čeho je tedy na světě nejvíc, Hurvínku?
2: Chcete to vědět oba dva?
1: No prosím.
2: Zbytečných řečí je nejvíc, taťulínku, protože to okno si otevřel ty sám.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na zdraví, já vám jenom jdu říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mede, že kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takového ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, hoj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrého, neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepaly do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme jedli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece, ježer. Tak jsem ho, my jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratran,

0: tisíce, který do 35 let předstírá, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zajít do Kůlna, tam jsme omlátili rozporkou, že ty dárky dáváme mě, a on řekl, mě mohu rivíru nevezmete, a to nedá vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredne se měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty, a tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to je 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří? Já si teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleníčky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dozaložený, dítě mě začalo být ty skleníčky lito, já jsem si říkal, sílo to jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavé, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to líbe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svůj, že ten fuj tady propijou v takovém množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.
1: Hrabé léto na rádiu Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
1: Ale jdete. Kam jdete?
2: No, že jste říkala.
1: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařena. Posaďte se.
2: Děkuji vám.
1: Tak co vás trápí?
2: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
1: S manželem?
2: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
1: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
2: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
1: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
2: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
1: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
2: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
1: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
2: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtl. Pochopitelně až po svatbě.
1: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
2: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
2: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
1: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
2: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se Anita doktora, říká, prosím vás, pane doktore, jak musím tu antikoncepci brát? Musím to vzít po každý souloži, anebo stačí jedna pilulka denně? Mladý lékař má za sebou první porod a ptá se šéf lékaře, jestli dělal všechno dobře. Ten říká, no tak celkem jo, no akorát to plácnutí na zadek se nedělá matce, ale tomu novorozenětí. Lékař říká k jedný pacientce. No a teď bych jenom ještě chtěl vědět, jak je to u vás v manželství s vaším sexuálním životem. Ona říká, no tak u mě je to, pane doktore, všechno normální. No všem, jak je to u manžela, to já nevím, že o mě nikdy nic nevypráví. Potkají se paní Čmoudová s paní Bulkovou. Povídá paní Čmoudová. Je, já už vás neviděla, paní Bulková. Co podělá vaše dcerka? Já slyšela, že už má přítele nějakýho. Paní Bulková říká, no jo, ale ne nějak, jak si snad myslíte, jenom tak čistě platonický, víte. Paní Čmoudová říká, platonický, a jak je to platonický? Paní Bulková říká, no jako, že za to nebereš nějaký peníze, nebo tak. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli. Baví se dvě, povídá ta jedna. Poslyš, Anka, prej si chceš nechat udělat plastiku prsou, je to pravda? Anka říká, jde pak, prosím tě, ani nápad. Můj starý si nic takového nezaslouží. Jedou dva rytíři na koni, jeden mladý a jeden starý. Povídá ten mladý, já nevím, ty si dal tvý starý manželce taky pas cudnosti. To si myslíš, že by ti mohla ještě záhnout, nebo co? Ten starý říká, ale to ne. Ale teď, až přijdu domů, taky řeknu, že jsem ten klíč ztratil. Jeden chirurg říká před operací pacientovi, jen se nebojte, člověče, já tuhle operaci dělal už aspoň 50krát. Pacient říká, je, tak to mě opravdu uklidňuje, pane doktore. A chirurg říká, no jo, prosím vás, buďte klidnej. To by bylo, aby se to jednou nepovedlo. V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita? Vždyť ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Pan učitel ve škole mluví o hygieně a chce, aby děti uhodli, že si před spaním mají čistit zuby. Povídá, no, tak co se vždycky před spaním dělá? No, Moricku, no, co dělají například tví rodiče večer před spaním? Moricek říká, poslyšte, pane učiteli, já vím, co dělají, vy taky víte, co dělají. No ale řekněte, je tohleto otázka pro třetí třídu?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Půjdeme dál.
2: Jakou nemocí momentálně trpíte?
3: Mám horečku 6 nedělí.
1: To už je, trošku to přehnal, malinko.
3: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7. nedělí, to už je Guinnessovko.
2: Kolik máte dětí?
3: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 4 kousky.
1: Mě to baví.
3: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku. Jo.
1: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
3: Ona každá už druhý nechtěla.
1: Tak dítě by chtěla se mnou, to nechtěl. Jo.
3: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malovaná.
1: Proč zubatý?
3: Prosím?
1: Proč zubatý?
3: Vím já.
1: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý? Kačenka je normální dítě.
3: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
1: Taková.

0: Hlava pomaz...
1: Vypatlaná.
0: Ne.
1: Vymaštěná.
0: Pomazaná.
1: Pomazaná.
0: Máme i vlastní kušnorský fernet, přátelé. No, jo. Když jste chtěli stát členy velkovévodství, můžete. Má to výhody, paní. Mám právo první noci.
1: No.
0: Paní zbedla.
1: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhovský, už mi táhne na 50.
0: Pochvala.
1: A děkuji vám, nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu, obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
0: Je pochvala.
1: Ano.
0: Láky divný.
1: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
0: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
1: No.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: of you.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: No, já si myslím, že bychom na začátek měli udělat organizační věc. V druhé části našeho pořadu máme vždycky dotazovnu. A aby jsme to měli jednodušší, diváci se neradi ptají, dělají takové, jo? Tak my jsme vymysleli zařízení, kterému říkám notýsek. Takže tenhle ten notýsek za chvilku půjde mezi vás.
3: Já ho tam odnesu radši.
2: To je jasný. To lidem došlo. Nebojte se, ta krása není nakažlivá. Takže by se vám teoreticky nic nemělo stát, no. Tak předej ho tam a půjdeme pomalinku.
3: Tady, paní, vy začnete psát. No nebojte se, pište.
2: Co tam stojíš?
3: Čekám, co paní napíše.
2: Počkej, když jsem říkal, že to je anonymní.
3: Právě proto tady stojím.
2: Počkej, anonymní to znamená, že nevíme, kdo to napsal.
3: Ale víme, to bude první dotaz.
2: Ne, tak paní si ho napíše na půlku té první stránky, to je v pořádku, ona si to nějak poradí. Tak, jdeme zpátky.
3: No. Moment, počkejte paní, dajte mi ten sešit, ježišmarja, já jsem si tam nechal 50 korun na kafe.
2: Co je?
3: Já tam mám 50 na kafe, jako. No.
2: No, co je?
3: Je pryč.
2: Prosím tě, proč to děláš tohle?
3: No nezlobte se, paní, vás musím prohledat.
2: Vyndej tu ruku z toho výstřihu okamžitě a pojď zpátky na jeviště. Taková vos. Dej to tady na začátek do první řady. Milostivá paní, promiňte nám, to je skutečně trapná chvíle. Omluv se, milostivý paní.
3: Já se vám omlouvám, mladá paní. Jsem přece nemohl vědět, že zrovna vykradete, že jo?
2: Prosím tě,
3: kdybych to věděl, tak jsem začal tady hned v první řadě, ještě mohla být 50 na světě.
2: Já jsem říkal, aby si se paní omluvil, ne, ano. Aby si ji urazil.
3: Se omlouvám ještě jednou.
2: Milostivá, jestli dovolíte, já bych se rád omluvil za oba dva, je to takový jeho blbej for, no.
3: For je to blbej, ale pravda krutá, ne. Že jo?
2: Prosím vás, pojďme to zapomenout, půjdeme dál. Možná by stálo za to trošku vážně podívat se třeba na tu politickou scénu, na ty novinky, které tam jsou, co se děje, jak to vypadá. Že bychom začali třeba, jak dělíme naši politickou scénu. Dělíme ji na základní dva proudy.
3: Střídavej a stejnosměrnej.
2: Já budu hovořit, to bude lepší, jo? No. Takže přátelé, je to tak, že na jedné straně máme levici.
3: Chytrý člověk tohle.
2: Na druhé straně pravici.
3: Dejte pokoj.
2: Mezi tím je takový politický střet.
3: Ano, skřet takový.
2: Ne skřet. Střet.
3: Střet. Ano. Jako nádraží.
2: Politické nádraží. Nekecej mi do toho. Kam patříme asi my všichni, že? Ale pozor, právě tady v tom středu jsou politici, kteří to hrají na obě dvě strany. To jsou pěkní ptáčci, na ty prosím vás pozor. Je vám jasný ten základ?
3: Přátelé, je to všem jasné. Hele, já to umím vykládat mnohem lépe než pán mladý. Přátelé, koukejte se na mě. Na jedné straně máme levici, to je jako levá noha. Pak máme pravici, to je jako pravá noha. A tam uprostřed je někde pěkný ptáček.
2: Nezlob se, ale tohle ne, takhle to opravdu nejde, to.
3: Když jsi to říkal?
2: No, dobře, ale.
3: Se co ptáčci, kteří to hrajou na obě dvě strany.
2: To jo, ale v téhle souvislosti to je strašně zavádějící. Tak se aspoň otoč, když to vysvětluješ. Je to jinak, přátelé. Máme levici, máme pravici a my všichni jsme... Ne.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. This will be the day. You will hear me say.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mám rád zvířata. Zbožňuji i půlku koně ve svém mopedu. Proto jsem se rozhodl navštíviti svého bratra Simeona na venkově. Navštívil jsem se svým vozidlem benzinovou pumpu. Tam jsem pravil, dejte mi půl litru benzinu. Učinili žádané. Vyndal jsem zápisník a počítal. Pak jsem pravil, dejte mi ještě 2 deci. Učinili žádané. Počítal jsem. Posléze jsem pravil, dejte ještě malou štamprdli. Personál se počal diviti. Já jsem pravil, nic se nedivte. Mám to vypočítáno přesně k bratrovi. Neumím to zastavit. Mopedové přistání se povedlo. Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám 2, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava.
1: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.